0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná z podnětu zákonodárců 5 opozičních klubů bude pokračovat 3. jednací den. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 poslanců, v drtivé většině z opozice. Letoun společnosti Fly Dubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu nouzově přistál v saúdsko-arábském Tabuku. Poté, co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle svědků nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a chtěl s ním havarovat. No a čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. A teď jdeme do regionu.
1: Řidiči u Hradce Králové, pozor, stavba dálnice D35 přináší další změny. U Všestar se doprava přesunula z rozestavěné dálnice zpátky na novou přeložku silnice 1/35. Omezení čeká také křižovatku Plotiště. Dvě přímá napojení na D11 jsou zavřená a řidiči musí nově přes kruhový objezd. Změny potrvají do otevření další části D35 v prosinci. Ve východních Čechách pokračujeme v babím létu i dneska čekáme jasno až polojasno a teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
2: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

0: Stříbrně šampionů s Michalem a Jasmin. Stříbrně
1: šampionů. No a samozřejmě vám přejeme krásné ránko, 6:03, tady jsme my dva, čau Jasmin.
2: Čau Michale, krásný čtvrtek 1. října.
1: 1. října vlastně no už, jo. Dneska už můžeme tankovat, že jo, dneska už ty ceny paliv, my se na to těšíme, že jo, od té doby, co teda řekli, že to dají dolů, hele, kolik ušetříme na nádrži, 100, to bude prýmá. Tak pojďme na hity Pitbull, Mark Anthony, tím startuje čtvrteční snídaně, tak krásně.

0: krásné ráno. Vám všem, kdo jste si nás naladil. Mně tak trošku přijde, že my tady ve studiu soutěžíme, kdo toho naspí míň tenhle týden. Jo? Musíme teda říct, Jasmin, ty jsi spala na dnešek, nebo?
1: Mám-li to rozebírat, tak a nechci se chlubit, protože to je naprosto strašný. Předevčírem jsem spala hodinu, včera dvě a dneska vůbec, protože jsem byla na Benovi, Kristoválovi.
0: No ty jsi tam hlavně byla podruhý, že jo? Tak jako ano. Takhle jít na něco dvakrát znamená, že to bylo asi fakt dobrý, ale vypadáš docela v pohodě. Vypadáš docela v poho. Já jsem druhou noc spal dvě hodiny po sobě. Já jsem byl včera na firmní akci a člověče, já tam našel svůj les, jen tak pro zajímavost, jo.
1: Nějaký blbečkův, nebo co tam mají?
0: Ne, byl tam les, člověče, já to mám tady na fotce. A ten les se jmenuje Pičulín. Jo, a já jsem to dal na Instagram, když tak můžete se podívat opravdu, opravdu, že tam ten les je. A říkám si, to jak to asi vzniklo tady ten název, jo. A psali mi právě lidi, protože já jsem viděl, že máš svůj les. Říkám, no tak jasně. No tak nás by zajímalo, jak krásně jste se vyspali. Na kolik byste tomu dali procent? Protože mě teda ukazují hodinky po předchozí noci 20% very low sleep score.
1: Já bych dala cokoliv za very low sleep score aktuálně. Nicméně vy nám pojďte dát vědět, čeká nás minuta šampionů. Chceme znát klasicky věci. Jak se jmenujete, odkud jste a na kolik procent jste se teda dneska vyspinkali?
0: Předchozí noci 20% very low sleep score.
1: Já bych dala cokoliv za very low sleep score aktuálně. Nicméně vy nám pojďte dát vědět, čeká nás minuta šampionů, chceme znát klasicky věci. Jak se jmenujete, odkud jste a na kolik procent jste se teda dneska vyspinkali podle vás?
0: Dáme procenta, jo? No tak schválně, kolik procent?

0: chvíli 7:15, dáváte si čtvrteční Hit Rádio. Začíná minuta šampionů a ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, co je.
1: Nic, nakolik, to jde.
0: A na kolik procent jste se vyspali, tak startujeme teď.
1: I v čas Prahy dneska tak 45% a kafíčko to prejistí.
0: Katka Rabí, 100 ze 100, s nejchlapem se vždy spí nejlépe.
1: Michal Praha, 10%, probudil se 2 minuty před budíkem.
0: Martin Benešov, 50%, takovej průměr.
1: Lucie Bruntál, obdivuji vás, tedičky, a nespat takhle jako vy, tak jsem na všechny protivná. Vždy musí být aspoň 7 hodin.
0: No to my jsme, když se vypne mikrofon. Pavel Ostrava, co je to spánek? To se maže na chleba.
1: Petr Příseky, u světle nad Sázavou, dobré ráno, vyšpal jsem se cca na 1%, takže za sebou tahám nohy a pak tělo.
0: Adela Kravaře, vyspinkal jsem se na 59%, posnídám a dobiju na 89.
1: Iva Šluknov, 24%, spánek cca 2,5 hodiny.
0: Verče Dobronice, spánek na 100%, za mě 6 hodin dostačující.
1: Katka Dolní Město, jede z noční a prý čert nikdy nespí.
0: Mhm.
1: Tak jo, to jsme na tom dost podobně s spoustou z vás.
0: No vypadá to, že taky moc nespíte, proč nechrápete?
2: Přesně.
0: Přesně.
2: Ježišmarja,
0: tak pojďme na hity. Co by nás mohlo probrat? Tohle určitě New Religion, Bebe Rexha a Faithless. Taková parádní reinkarnace ve čtvrtek ráno. 6 hodin, 13 minut. Tak dobré ráno všem.

0: Dobré ránko, šampioni, Imagine Dragons, 6 hodin 20 minut a je to tady. Je to tady záchranná brzda, která nás všechny spasí, je 1. říjen a je tady zastropování paliv.
1: Ole, ole!
0: Po dnešní půlnoci už je maximální cena benzínu 46 korun 14 haléřů a nafty 48,72 haléřů za litr. Nejzajímavější je to samozřejmě u nafty a taky u dražších pump, hlavně okolo dálnic. Ale takhle, já si říkám, co nezaplatíme tady na tom teda litru, jo, co nás jako ušetří, tak to zaplatíme zase jinde, takže...
1: Takhle, budou volby, tak doufejme, že nová vláda bude zastropovat víc věcí, zastropovávat třeba nájmy, takovýhle věci. To by se hodilo zase.
0: To bylo fajn.
1: Ale nafta taky dobrý.
0: Nicméně, já jsem teda tuhle hru prohrál. Já jsem říkal, vlastně, když jsme se o tom bavili na začátku týdne, že budeme tankovat ve čtvrtek hromadně teda, jo, že hladový oko vydrží. No a čauče, já jsem včera jel do toho Nového Města na Moravě a tankoval jsem.
1: Káže vodu, pije víno.
0: Počkej, tankoval jsem a vzal jsem plnou. Já ti říkám, bejt nezadaný a mít seznamku, tak si to dám do bia. Hele, a dal bych si tam Michal Knejp, že jo, 35 let a tankuju plnou. Já ti říkám, hele, kočky, ty by odpadávaly. Co je víc? Muzika, rehab, Ena, DJ Seš. No a samozřejmě vy, kdo nás hladíte na cestách a třeba se chystáte dneska natankovat, tak vám řekneme, jak to vypadá na silnicích. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
4: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
3: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.

0: a zeď. Tweet, tweet!
1: Brousit, leštit, vrtat, řezat. Se stroji Flex z Top Centra jde práce od ruky. Široké portfolio akustrojů pohání moderní bateriový systém Tabless s chlazením baterií, dlouhou výdrží a maximálním výkonem. Flex, specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Nářadí Flex najdete v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze a nově také v Hradci Králové v Novákových garážích. Více na topcentrum.cz.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
6: Na prácevrohlíku.cz ji najdeš.
5: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
6: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na prácevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
7: To je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: V neděli 4. října se běží pro dobrou věc Skingspan běh proti rakovině. Vítěžek poputuje na onkologii v Hradci Králové. Prvních 500 registrovaných získá originální čelenku. Nezáleží, jestli běžíš nebo jdeš. Důležité je být u toho. Informace na kingspanběh.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu na Svitavsku. Stala se u obce Bystré, kde havarovalo nákladní auto. Skončilo mimo vozovku. A velký pozor taky na Liberecku. Mezi Jabloním v Podještědí a Libercem jede auto, které nebezpečně kličkuje. Tak s tím dopředu počítejte.
1: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy skladem.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: musím říct, že jsem úplně načatej z toho songu.
1: Já to miluji.
0: Geniální, miluju. Eva Farná, Perpetuum Mobile, Hit Radio 6.32. Co pro nás má David?
2: Ranní update. Je půl sedmé, hezké ráno, máme nový trend v luxusu. Luxusní kabelky podražily natolik, že se zákazníci obracejí více k luxusním botám. Spíše než utratit 6 tisíc dolarů, tedy 129 tisíc korun za kabelku, se rozhodují pořídit si boty za 1000 dolarů. Ty se stávají novým typem zboží.

0: plácnutím vodou, bez pracího prostředku a bez klasického pracího cyklu. Podle studie by technologie mohla snížit spotřebu vody, elektřiny a času při praní asi o 82%. No a hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi dostane od univerzity v Buenos Aires čestný doktorát. Převezme ho 6. října před přípravným zápasem proti Beninu, ve kterém se rozloučí s reprezentační kariérou.
1: Stejně co, jako moc mu není a sekne s tím, já o ně mám stejně jako strach. Musím se služenky, že aby to všechno poplatil, když teďka pověsil fotbal na řebík. Zajímalo, jak dlouho byste si mohli dovolit nepracovat, kdybyste právě dneska skončili v práci. Já si říkám, že už večer bych šel prolistovat jobs, možná ještě dopoledne. Vanilla Ice, Ice Ice Baby, tohle je srdcovka, to jsme vybrali my dva, tak snad vás to po ránu zabaví. Jirka Pelnář, ten vám hraje srdcovky mezi 12. a 13. jich 5 a 1.

0: 40 minut. Dole je song fotbalového mistrovství roku a to je taky strašný. Kolik byste tipnuli? Kolik byste tipnula ty, Jasmin? Rok? Jaký je tohle rok?
1: Jaký je to rok?
0: Fotbalový mistrovství.
1: Je. Yeah. Vaka Vaka, kdy se hrálo tam, jo?
0: Jo. Prostě z jakého to je roku. Je to přišlo totiž úplně neuvěřitelný, jo?
1: Tak já si myslím, že je to 2012, nebo 11.
0: Nekecej, 2010, to je tak. Pokud jste typovali i ve 2010, tak jste dobrý. Já bych řekl, že to je třeba 2015, 16, a je to teda mnohem starší. Shakira, Vaka Vaka, tohle je čtvrteční Hit Radio a my vám přejeme krásné čtvrteční ránku, šampioni.
1: 6 hodin 41 minut k tomu a to si říkám, nepočkej, to si říkám, že je ideální čas tam poslat nějakou kávičku, protože si myslím, že třeba do takové 9. hodiny raní bychom neměli dělat žádný vážný jako rozhodnutí nebo povídání si s kolegama
0: jako, že bez nebudeme
1: kávy.
0: Se pouštět do žádných větších akcí, si chtěla říct, že jo?
1: Přesně tak. Dneska k tomu máme oficiální důvod, protože je Mezinárodní den kávy.
0: No a to je zajímavý. Já teda musím říct, že vždycky, když jsem poslouchala rádio a moderátor se začal bavit o kafi, tak mě i hned takhle naskočila ta vůně, protože to si představíš, vůni kávy. A normálně mě to donutilo opravdu zastavit na pumpě a to kafe si dát, jo. Takže myslím si, že jsme vás trošku nakazili, vás minimálně, kdo nás posloucháte na cestách, nebo kdo jste doma a třeba si říkáte, jestli si to kafčo před odchodem do práce dát nebo ne.
1: No dát, je to černý, horký zlato a dneska doporučeně.
0: A kdo jste v kanclu, taky byste tam jedno lupli, co? A nás poslouchá náš šéf u něj v kanclu a já si říkám, že by se mohl se stát zázrak a mohl by nám tady přistát kafičko. Míšo, jestli nás slyšíš, jo? Tak jestli jste dostali chuť na kafe, chápeme, máme to úplně stejně, dejte si i za nás třeba, pokud tam teda Michal nedonese. Huntrix Golden, další hity za malou chvíli a přihodíme ji dopravu. Hezký ránko.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
3: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Hola, hola, Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
11: Jupi!
12: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
11: Rozložte nové možnosti.
12: Když mobily,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: S mým hlasem mi pomohla AI. Puf, puf. Mňau!
14: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na dálnici D10 opatrně na kilometru 41 ve směru do Prahy, kde havarovalo nákladní vozidlo. Máme informaci, že silnice je průjezdná, ale pouze přes staveniště, tak s tím dopředu počítejte a projíždějte tam určitě se zvýšenou opatrností.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Ráno na Hitrádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Feels Like I'm Falling in Love. Tohle jsou Coldplay a tohle je čtvrteční snídaně šampionů. 6:54, dobré ráno. A je to tady žebříček toho, kde se v Česku žije nejlépe. Kdybyste řekli, že je třeba taková Praha, tak no to tak je na devítce.
1: Počkej, když se říká, v Praze se žije blaze.
0: No, to se jenom říká, ale Brno to je ještě dál a skutečnými vítězi jsou místa, kde máte blízko do přírody, ale zároveň nemusíte jít pro roliky 10 kilometrů.
1: Máme, já na to
0: máme seznam.
1: První 4 místa, 4. místo Olomouc, pak tady vidím 3. místo Žamberk,
0: jasně,
1: 2. místo Luhačovice a 1. místo
0: Turnov, ne Trutnov, Turnov, to se často plete. Takže Turnov na prvním místě, no tak my tam gratulujeme, nicméně taky stojí za to se podívat na úplně druhou stranu toho žebříčku, tak máme tady poslední místo, Horšovský Týn, Bílina, Podbořany, Havířov, Krnov, Louny, Litvínov, Teplice, Karviná, Chomutov. Tak tohle jsou města na konci. Já si říkám, proč?
1: Kdo to
0: sestavuje? Já mám ty města rád. Já mám třeba ke Krnovu jako dost jako dobrý vztah, tam tu je moje dívka. Jo. Takže vlastně si říkám, proč? Jako, tam rostou hezký lidi. To je bomba, ne? Tak vy, kdo jste tady z toho seznamu? Kdo jste z toho seznamu na konci? Hele, to je jedno. My vás máme rádi. Tak proč mám ten pocit? Jak se říká, všude dobře, doma nejlíp, že jo? Každý se bude obhajovat to svoje město. Tak my vás do všech měst České republice od Aše až po Jablunkov zdravíme a posíláme hity. Tohle jsou Miraj, Oči na Hit Rádiu do 7 a pak vám dáme další zprávy. Hezký ráno.

0: zas a zas. Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pit, pit.
2: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. V těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci však také přináší chladná a někde i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někde se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů Celsia. Příkladem je třeba Rokycká slač na Šumavě. Dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice budou moct prodávat naftu na nejvíc za 48 korun 70 haléřů za liter. U benzínu je cenový strop stanoven na 46 korun na 14 haléřů za liter. Analytici očekávají, že se stanovení maximálních cen projeví zejména u dálničních čerpacích stanic. No a hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk doma. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a Foutu aréně se mu dlouho době nedaří. A koukneme do našeho regionu.
9: U tunelu Hřebeč stojí doprava kvůli stromům. Silnice u tunelu Hřebeč na Svitavsku je od srpna zavřená. Důvodem jsou padající stromy, jenže jejich kácení se stále komplikuje kvůli sporům o odborné posudky. Lesy chtějí odstranit asi 1200 rizikových stromů. Ochránci přírody ale tvrdí, že některé údaje v posudcích nesedí. Teď po ránu ve východních Čechách sluníčko na teploměru 7 až 13 stupňů. Odpoledne čekáme 20 až 24 a i přes den to jistí. Jasná, špolujasná obloha. Takový bude čtvrtek na východě Čech.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
6: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Ahoj, dobrý ranko.
12: Krásný čtvrtek vám všem.
6: Snídaně šampionů.
11: Já se musím přiznat, Jasmin, já mám trochu strach tady celý ráno.
12: Jak to?
11: Jak jsme toho moc nenaspali, tak já se nebojím mačka tady ty tlačítka.
12: Já se bojím otvírat pusu.
11: No, jasně, no. Takhle, kdyby vám přišlo občas, že třeba pauza, ticho, mezera, tak to není chyba, jenom já to musím nejdřív zpracovat v hlavě a vymyslet si, co zmáčknu. Je to takový jako pocit, jako když vás někdo vezme lopatou po hlavě. Tak krásné ráno vám přejeme. Rose, Bruno Mars a Paté, tím pokračujeme. A

0: Aha, aha. Rosé Bruno Mars a paté 6 minut po 7. Dobré ránečko. Topit či netopit, to je otázka, to je oč tu běží, začal říjen právě dnes a spousta z nás už topí, tak by mě zajímalo, jestli už topíte, stopíte, že jo?
1: My? No rozhodně ne, vy jo.
0: No jasně.
1: Ne.
0: Nebo takhle my to úplně neovlivňujeme, ono se to nějak nastavuje podle okolní teploty a samozřejmě v noci, jak už ty teploty nejsou úplně vysoký, tak se to topení spouští, ale já musím se přiznávat k tomu, ale my trošku topíme pánu bohu do oken, protože máme pořád ještě ventilačku, ještě není taková zima přes noc, toho, aby tam byl čerstvý vzduch, ale samozřejmě pak, až bude mrznout, tak to asi rád zavřu to okno.
1: My máme starý plynový topení, který vždycky musí Kuba, můj přítel, potom půl roce zase tam zapnout a ono to dělá strašný hluk jako a zároveň smrad a teďka je Kuba pryč, takže já to zapínat nechci, tudíž tam mrznu, ale i tak my začínáme topit třeba až v listopadu.
0: To je hrozný, co ta doba dneska, jak si prostě stěžuješ na to, že ty já... A prostě musím vstát a jít tomu termostatu a zmáčknout to.
1: Ne, tam je to složitější.
0: Vem si, jak to bylo, ale jak to bylo dřív, že jo? To jsi musela prostě normálně navštípat dříví, nebo uhlí, já si pamatuju babička, jo? A tak počkej, já teda nejsem úplně extrémně zimovřivý, protože já jsem byl zvyklý právě od babičky. Když jsem u ní bydlel na intru, nebo místo intru, tak jsem se každý ráno sprchoval v koupelně, kde bylo třeba 12 stupňů, jako v zimě, jo? Takže nic moc a samozřejmě, když tam byla taková kosa a dal jsem si horkou vodu, tak pak nebylo vidět na centimetr. Takže já jsem jakoby v pohodě, ale taková ideální teplota za mě doma, já jsem v klidu třeba s 18-19 stupňem v zimě.
1: Za mě taky dobrý, tahle ta teplota, my se tam vždycky hádáme zase s přítelem, protože ten by furt topil, to je jak náš David, jo? Ten to, tady teďka není, takže my jsme v klidu teď.
0: To jsem chtěl říct a on už teda změnil destinaci, on byl v Japonsku na svatební cestě a psal nám dneska ráno, že už je na Havaji a tam je to finito, jo? A tam prostě bude teplíčko a on se sem vrátí a ježiš, tady bude zase přetopíno, pane bože. No tak jaká je ta ideální teplota za vás, kdo nás posloucháte a topíte?
1: Dejte nám to vědět, 777-937-777, tak zní číslo k nám.
0: Můžete nám to nahrát na WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to sem pingněte klasické SMS-kou od

0: Tohle jsou hity Linkin Park, Lost na Hit Rádiu ve 7:45. Dobré ráno. Tak co, topíte? Nebo netopíte? A jaká je za vás ta ideální teplota? My jsme se to o tom tady bavili ve studiu. U nás doma už se topení spouští na noc a u Jasmínu tam se netopí.
1: Tam až v listopadu.
0: Tam nezaplatili účet, tam se netopí.
1: Dobré ránko, já v bytě topení vůbec nemám. V obýváku mívám zimě 15 stupňů, v kuchyni bylo loni už 5. Jídlo mám venku na parapetu, ledničku vypínám, před spaním si zatopím přímo topem na 18.

0: a je to skvělé teplíčko. Ráno je zase 15, tak znovu zatopím přímo topem a jdu se sprchovat do koupelny, kde je 10 až 12 stupňů. Tak ty bláho, tohle, to už je velká otužovačka.
1: Pojďme taky na další zprávu. Píše Zdeňka, bydlela jsem první rok sama a šetřila na topení, protože jsem nevěděla, kolik si mohu dovolit protopit. Vraceli mi 12 tisíc korun, od té doby mi přítel k mé nelibosti přitápí, jinak by zmrznul v mých 19 stupních. To jsem říkal, že za mě je taková ideální teplota.
0: David z Brna píše, Ránko týme, já jsem jak Michal, jelikož mám studený odchov od dob, kdy jsem po maturitě bydlel u babičky na starém baráku, kde se topení zapínalo celkem pozdě na podzim a jen na pár hodin ráno a pak pár hodin večer. 20 stupňů v baráku přes zimu je luxus. Ještě zatím netopíme.
1: Davide z Brna, ty jsi můj člověk. No tak u babičky se netopilo přes noc, ona vždycky musela vstát a zatopit, takže tam byla totální klendra, jako všude ráno, takže, ale zase to člověka probralo po ránu, tohle vstávání. Píše taky i Eva, my máme byt 0 plus nic, dvě okna na západ, to nevyvětráš, nevychladíš, ale na teploty léto 27 a zima 25 jsme si zvykli a náš Jižek Bělobřichý si taky nestěžuje, miluje teplíčko, takže náš David tady je vlastně Jižek Bělobřichý.
0: No ten se vrátí hodně opálený, ale můžeme mu tak říkat.
1: Je to taky připomnělo, jak se tady bavíme o tady těch věcech, tak samozřejmě mrazíka.
2: Ruce i nohy mě mrznou.
1: To je pro vás, kdo jste teda zimovřivý. A já jsem člověče tady úplně jako mimo téma, jo. Já jsem tady hledal v systému něco, co se týká mrazíka a já jsem našel tohle, schválně si vzpomenete, jo. Rok 2000, nevím kolik, asi nula. Strašná pecka.
0: Devengr.
1: Můžeme vám slíbit, že já bych se to hrál v zimě, až bude opravdová zima, ať vás s tím teďka neotravujem, ale tohle, pane bože, to jsou vzpomínky snad na základku ještě tohle. DJ Company versus FM Factory Mrazík, no tak jo. Tak nás budete prostě muset poslouchat do zimy, no, budete to muset vydržet, aby jsme se tohle dali celý. Pojďme na to, na co jsme zvyklí, co máme rádi, spíš co se hodí ke čtvrtečnímu ránu. A to jsou B.O.B. Airplanes 717, díky za vaše zprávy, krásně.

0: 19 na Hit Radio. Co je v plánu dál? Songy skvělý, třeba tohle. Last Friday Night, Katy Perry. Taky Činasky, Kapradí, no a chvíle po půl osmí, to je za nějakých 10 minut. I rychlá pětka, máme pro vás další voucher na 5 000 korun na nákup sportovního oblečení, tak zůstaňte s námi. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách, bude doprava.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Factorial Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
7: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua and Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět z wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
11: Na prácevrohlíku.cz ji najdeš.
10: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi neřeš, vše tě naučí zkušený parťák.
11: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na prácevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
12: Tak kávní božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
13: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo dnes ráno v Třebíči, opatrně v Jelínkově ulici u křižovatky s Velkomoravskou, kde osobní auto srazilo chodce. A pozor si dávejte taky na dálnici D10 km 39. Ve směru na Prahu se řeší nehoda nákladního vozidla.
1: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy skladem.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Si dáváte čtvrteční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal Jasmin a taky David, ten pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je půl osmé, hezké ráno, vědci vyvíjejí chytrý štítek na obalech hotových jídel. Jakmile se v balení začnou objevovat látky vznikající při kažení, štítek změní barvu a člověk tak nemusí hádat podle data spotřeby, jestli je jídlo ještě v pořádku. Prototyp už představili. 18-letý mladík přišel v Německu o řidičský průkaz necelé 3 hodiny poté, co se stal plnoletým a směl tak usednout za volant sám, bez dozoru jiné oprávněné osoby. Příliš rychlou noční jízdou způsobil dopravní nehodu, při níž se zranilo 5 lidí. Tak tomu se říká absolutní rekord. No a útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. I proti Dánsku měl být znovu na lavičce. Poté řekl, že až přijde čas, všem sdělí pravdu.
0: Souvici, co? Mně se podařila teda sehnat nahrávka přímo z hřiště, co tam vyřvával Ronaldo. Fakt no. Nic. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o voucher za 5 000 korun do Citizen.
3: Kdo neznáte, tak Citizen je český kvalitní oblečení, ideální do takzvaný městský džungle, tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Dáme song, jednou z vás vybereme, voláme zpátky a jdeme na to. Teďka to a John, hezké ráno.

0: A dnes, když to slyším, tak se připadáme v tom klipu, že jste věděli, jak tam hodí tou hlavou. Kato a John, Turn the Lights Off. Hit Radio 7.37.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na rychlou pětku, pět rychlých otázek. A dneska, respektive celý tento týden, za ně můžete získat za správné odpovědi voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení v Citizen.
2: Tak s kým dneska budeme soutěžit? Koho máme na drátě?
0: Máme na drátě Tamara. Hezké ráno, Tamaro.
3: Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Do Hranic, jak máte v Hranicích? Taky už tam byly zámozol sluníčko.
3: Krásně slunečno, je to krásný podzimní den, takže...
0: Takže to vypadá to, že i na Hranicích budete mít krásně. A na Hranicích prostě s jakým státem teda?
3: To jsou Hranice na Moravě.
0: Já vím, já jsem se zažil jenom otrapný for. Tak Tamaro, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Vyjmenuj 3 věci, které můžeš najít v ženské kabelce.
3: Rtěnka, kapesníky, klíče.
2: Jsme tam. Dobrý, je to tam.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tamaro, kolik měsíců má jeden rok?
3: 12.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Je Ostrava v Čechách nebo na Moravě?
3: Morava.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tamaro, 7x7 je kolik?
3: 49.
0: Jasně. A pětka?
2: Soutěžíš právě teďka o voucher na jídlo nebo na oblečení?
3: Je to oblečení.
0: A ty se vyfikneš? Tamaro, je to tvoje. Gratulujeme. Voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení do Citizen. Je to tvoje, není zač. A já tady celou soutěž přemýšlím o to, prosím tě, jak je zdrobnělina ke jménu Tamara, protože Tamara je docela tvrdý jméno. Jak ti říkají zdrobněle?
3: Já tam slyším v pozadí hezkou zdrobnělinu, takže souhlasím, nebo třeba Taminka.
2: Taminka je hezký.
0: Taminka. Tak Taminko. Zdravíme do Hranic a gratulujeme.
3: Díky moc, hezký den.
0: Hezký den, ahoj. Poslední voucher od Citizen za 5000 korun, zítra v Rychlé pětce.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampion.

0: dvě minuty, 7:45.
1: Řeším doma záhadu a za chviličku po vás budu chtít upřímnou odpověď, protože mě se doma ztratil jeden spotřebič. Vůbec mi to nepřijde normální situace, já jsem zvyklá, že ponožky v pračce se ztratí, něco se stane, ale to, co se stalo mně, to nebudete věřit.
0: Počkej, to je to, co spala v noci, že se ti ztratilo.
1: Ano.
0: Já jsem se začal strašně smát, strašně jsem se začal smát. Rozhodně stojí na to počkat, věřte tomu. Čekání se vyplatí i na další hity. Tohle jsou Green Day, Boulevard of Broken Dreams, taky Raya, Where is my husband. No a řekneme, jak to vypadá na cestách. Bude doprava, hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: teď. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
6: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne. Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
8: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
11: Koberce Brázda.
12: Koberce Brázda.
11: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
13: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážnou nehodu připomínám na

0: směrem na České Budějovice. U odbočky na Dinín srazil osobák srnku.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: 7.53, where is my husband? A Jasmin se ptá, where is, no řekni to.
1: Where is můj vysavač, pane bože? Ne, opravdu, já jsem tady říkala, že asi se vám doma už někdy něco ztratilo, nějaký fusky v pračce a podobně, ale já jsem včera přišla domů a tam nebyl vysavač. A já jsem zvyklá, že v té dokovací stanici se někdy prostě neobjeví, někde se třeba zasekne, většinou bývá pod postelí, ale já vám říkám, že já jsem prohledala úplně všechno, každou škvírku, každý zákoutí našeho bytu a ten vysavač není nikde.
2: No ty jsi to psala do společné skupiny a já nevím, kolik bylo v noci, asi půlnoc a já jsem byla v Moravě a říkám si, my se nepotkám někde na dálnici, protože to jsme nedávno tak slyšeli, že někomu někde v zahraničí právě ujel robotický vysavač na dálnici a tam ho naháněla policie, tak si říkám, že uvidím, jak to bude vypadat, až se budu po té D1 vracet, říkám si, tak to bude auto, kamion, autobus, Jasmín vysavač, kamion, auto, takže ho když tak vezmu, nepotkal.
1: Možná tam jako může být na té cestě, protože můj Kuba ten je pryč, že jo, ve Španělsku, tak možná se vydal za ním, kdo ví, každopádně...
2: Jako za páničkem.
1: Ne, on ho opravdu umí ovládat na... Oh, no jo, on ho umí ovládat na dálku, tak jestli mi to neudělal...
2: Právě zeptat, jako, jestli si ho nemůžete přivolat apkou normálně.
1: No, musíš znát nějaký heslo k tomu, který zná Kuba a já, když jsem doma sama, tak to dělat
2: no, nebudu, tak to je pěkný idiot teda.
1: Co? Kuba?
2: Ten vysavač.
1: Dobrý.
2: To bych si nedo...
1: No, jasno.
2: David Guetta, tady jsme Stones and I, gone, do 8 tady na Hit Rádiu. Hezký ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Českou ženskou fotbalovou reprezentaci čeká baráž o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Lvice se utkají 9. října od 19 hodin v Pardubicích na stadionu Arnošta Košťála se Skotskem. Povede se Lvicím poprvé v historii kvalifikovat na velký turnaj? Pojďte se podívat a pozbudit české reprezentantky přímo na stadion. Nebo je sledujte živě na ČT Sport. Vstupenky jsou k dispozici na www.fotbalenigu.cz. Partnery jsou ČSOB, Fortuna a Adidas.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů, místy vystoupají až 25 stupňům Celsia. Déšť se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím není na dohled. Životní minimum se ode dneška zvyšuje na 5,5 tisíce korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci a pro pěstouny nebo nezabavitelné minimum dlužníků. No a na start nové sezóny nebude český brankář Daniel Vladař vzpomínat v dobrém. V úvodním utkání inkasoval v pensylvánském derby od Pittsburghu 7 gólů a Flyers prohráli 0-7. V zápase před domácím publikem na něj letělo celkem 38 střel. A jdeme do regionu.
8: Řidiči u Hradce Králové pozor, stavba dálnice D35 přináší další změny. U Všestar se doprava přesunula z rozestavěné dálnice zpátky na novou přeložku silnice 1/35. Omezení čeká také křižovatku Plotiště. Dvě přímá napojení na D11 jsou zavřená a řidiči musí nově přes kruhový objezd. Změny potrvají do otevření další části D35 v prosinci. Ve východních Čechách pokračujeme v babím létu i dneska čekáme jasno až polojasno a teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
9: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
13: Čauky mňouky, hezký ráno.
14: Krásný čtvrtek. Snídaně
13: šampionů. Dvě minutky po osmé, přejeme hezké ráno. Jsme s vámi my dva, Michal, Jasmin. A jsme hlavně moc rádi, že vy jste tady. Písničky nachystaný, DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašerý, tím pokračujeme.
15: Hit Radio Černá Hora.

0: máte Hit Radio. A nás by zajímalo, kolik dětí jste chtěli versus kolik jich máte, protože podle aktuální zprávy o rodině v České republice má třetina z nás méně potomků, než by si přálo.
1: Ty máš kolik dětí?
0: Kolik? Dobrá otázka. Dobrá otázka.
1: Tak víme teda o jednom nebo o kolika? Víme.
0: Tak jedno svoje a jedno nesvoje.
1: Jo,
0: tak,
1: dobrý.
0: Ty máš kolik dětí?
1: Já zatím nemám žádný. Ale vlastně, nebo ne vlastně, ale moje rodina to má tak, že vždycky táta je ze tří sourozenců, mamka je ze tří sourozenců, my jsme tři sourozenci, takže jsem si říkala vždycky, že bych taky chtěla jako mít tři děti, ale když už jako vím, co to všechno obnáší, tak mi asi stačí jedno, no.
0: Jak říkal Marshall Hawaii Meter Mother, to zpátky budeme počítat na jeho malých prstíčkách, no, takže já nevím, ona to je takový, asi podle mě standard, dvě, tři děti. Dvě, tři děti.
1: To je standard?
0: Si myslím, ne?
1: Tak ty jedno, dvě je standard.
0: Fakt?
1: Podle mě.
0: Myslíš?
1: No.
0: Já nevím, no.
1: Když se kouknu kolem teda.
0: Asi to, takže a ty jsi říkala, že bys chtěla kolik teda? Klapsbovou jedenáctku, nebo jak teda to bude?
1: Jen to ne, jen to ne.
0: To pak tady budeš 11 let chybět, 12 let. A kde, a ta Jasmin, jak se bude David ptát, ne, tady David v důchodu se mnou, a David, a kde je ta Jasmin? A ona má asi 11 dítě.
1: Ona zase rodí.
0: Ona zase rodí.
1: No nicméně, jak to máte vy, kolik jste chtěli dětí, kdo už je máte, a kolik jich teda máte ve skutečnosti?
0: Máte. Tak to nás zajímá, jestli teda tady ta zpráva o rodině v České republice, kde má třetina z nás méně potomků, než by si přálo, je opravdu správná.
1: Pravdivá.
0: Tak, napište nám to na WhatsApp nebo SMS-kou na 777-937-777 a nebo nám to na ten WhatsApp nahrajte jako hlasovou zprávu. Tak těšíme se na to a já se těším, až zahraju tenhle song, protože tohle je úplná novinka v playlistu Hit Radia. Let's go. To je taky nová Miley Cyrus. Vyšlo to asi dva týdny zpátky.
1: Takže ne Miley Cyrus, ale Miley. Ona se vzdala toho jména druhýho.
0: To máme, ježiš, no. Vy kdo to uvidíte v rádiu na RD, na displeji. V RD si to je špatně, tam má být jenom Miley, když se no. Přeměnovala, že jo. Nicméně ten název je teda, myslím si, prima pro moderátory v neanglofonních rádích, jo. Protože je to, bass je v pohodě, ale je to bass persuades. Jo, jako basa přesvědčuje.
1: Persuade.
0: Takhle, ta basa v tomhle songu je teda hodně řezavá, mě to přesvědčilo, tak uvidíte, co vás. Na Hit Radio, Miley Bass, jo, tak.

0: čtvrt na devět.
1: Za jednu minutu tohle je Hit Radio a snídaně šampionů. Podle aktuální zprávy o rodině v České republice má třetina z nás méně potomků, než bychom si přáli. Tak kolik máte dětí a kolik jste dětí chtěli? Tak zněla otázka.
2: Moňa píše, že zdraví a že chtěla děti tři, má ale jedno, i když v pubertě vydala dcera za tři.
1: Toho se bojím.
2: No?
1: Toho se hodně bojím. Zbroják. Eva z Prahy píše, chtěla jsem dvě, ale osud chtěl něco jiného a nemám ani jedno. Mám ale úžasnou fenku Amálku, tak to bych za nic na světě nedala.
2: Tak to někdy je.
1: Jasně, tak super. Zuzka posílá hlasovku a já to musím někde tady najít. Zuzka hlasovka. Tady je Zuzka.
3: Takže čauky Zuzka.
1: Jo. Asi od začátku bych to mohl pustit.
3: Ahojky, tak já mám dvě děti, vždycky jsem chtěla dvě děti. Mám holčičku a kluka, to jsem taky vždycky chtěla. A víc už ne. Víc už ne, protože dneska je doba, kdy prostě

0: občas mají lidi hodně, hodně dětí, málo peněz a pak mi je z toho smutno, že člověk si dělá děti, přitom prostě nemá na to a je rád, že se užijí vlastně sama, takže já mám dvě děti a úplně moc mi to stačí. Takže čauky, Zuzka.
1: Zuzi, děkujem za hlasovku. Zdravím, já jsem ze 6 dětí. Mamka se činila. Já sama vždy chtěla 2 až 3 děti, ale mám jen jedno a myslím si, že na dnešní dobu to stačí. Ráda vás poslouchám, jste boží posluchačka z Mělníka. Děkuji.
2: Děkujeme taky. Posílám hlasovku Lucie.
3: Ahoj šampioni, tak já jsem ze začátku nechtěla vůbec žádný děti, protože mi děti lezly strašně na nervy a doteď vlastně lezou. No a pak, když jsem se vdala, tak jsem chtěla 2. No a teď bych klidně, když už mám ty děti větší, odrostlejší, tak bych klidně další miminko brala. Takže to je hezky vidět, jak se během mění priority. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: To mi připomnělo moji mamku, protože brácha je starší o 4,5 roku ode mě a pak najednou my jsme celý život vyrůstali jako 2 sourozenci a když mě bylo 17, tak najednou prd další dítě. Třetí sourozenec.
2: Mně se na to strašně líbí, že tohle téma ve vás opravdu rezonuje, protože dlouho nepřišlo tolik zpráv. Hmm. Máme tady ještě hlasovku, to jsme neposlouchali dopředu, tak to zkusíme, jo?
1: Jaj.
4: Čau, ideálně podle mě je mít 2 děti. Mám 2 děti, mám kluka a holku a myslím si, že z jednoho by člověk udělal akorát rozmazlenýho parchanta, protože by se všechno točilo kolem jeho. Ty 2 jsou takový ideál, kdy oni si spolu pohrajou a vy nemáte tolik času na to je rozmazlovat.
1: Tady ještě zpráva od Milana, který říká asi, že ideální jsou 3, protože píše, ahoj, táta říkával, že 1 dítě je ostrach, 2 pro zlost, ale 3, to už je tým.
2: To je fakt, to je pravda. No tak vy, kdo jste napsali, že třeba byste už jako nikdy nechtěli, jo, že už jako takhle stačí, tak prosím vás. Děkujeme za vaše zprávy, děkujeme za vaše hlasovky. Přišlo toho mnohem víc, tak my si to tady počteme, díky moc. A vy si můžete užít další hity. Divokej byl, síť 8.18 na Hit Rádiu. Pojďme na to.

0: tohle je divoký, byl 8.21, dneska ráno šampioni. Na co se můžete těšit za chvíli, samozřejmě další skvělá muzika, a to je Avril. Complicated, miluju, snad vás to baví. No a kde to je Complicated na cestách, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz. Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
2: Butik salon Professional Treatment.
1: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
2: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
2: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictvíperfect.cz.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
1: Brousit, leštit, vrtat, řezat. Se stroji Flex z Top Centra jde práce od ruky. Široké portfolio akustrojů pohání moderní bateriový systém Tabless s chlazením baterií, dlouhou výdrží a maximálním výkonem. Flex, specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Nářadí Flex najdete v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze a nově také v Hradci Králové v Novákových garážích. Více na topcentrum.cz.
5: Vyměň staré auto za nové v Direct Auto a rovných 30 tisíc na protiúčet máš jistých. Navíc bonus, když tvůj starý vůz prodáme do 30 dnů. Jen v Direct Auto, a to i v Direct Auto Olomouc. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne.
11: Od pátečního odpoledne.
10: Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
12: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
13: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
14: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
12: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
15: Aktiv Sport Jaroměř má akci pro vaše malé děti. Půjčovnu dětských lyží do 100 cm, holí a bot na celou sezonu za 990 korun.
16: 990 korun.
15: Teď půjčíš, v dubnu vrátíš. Aktiv Sport Jaroměř.
1: Zaostřeno na region.
17: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát s primátorkou Hradce Králové Pavlínou Springerovou. Ulevilo se městu po otevření zrekonstruované křižovatky Mileta. Staví město dost bytů, populace stárne. Je na to Hradec připraven? Rozhovor už teď najdete na webu Hit Rádia Černá Hora.
18: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na Pardubicku u Komárova směr Dašice, srazilo se tam osobní auto se srnkou. Nehoda je taky v Kladně v Americké ulici, kde se řeší srážka dvou osobních vozidel. No a opatrně taky na trase z Mladé Boleslavy na Nymburk před Krchleby, kde došlo k havárce osobáku.
1: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy skladem.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Příjemnější. Ve výsledku je tak na jedné roli až o 2 metry méně papíru, než bývalo zvykem. Prostě podobná pinta jako u čokolády. Naproti sídlu Sejmu dolní komory polského parlamentu nově stojí první automat na potratové pilulky v zemi, ve které platí restriktivní předpisy pro umělé přerušení těhotenství. Takzvaný abortomat, tedy jakýsi automat na potraty, vzbuzuje kontroverze. No a pro většinu ze zúčastněných by šlo o vrchol kariéry, jenže až bude v lednu příštího roku v čínském Čchangčchunu probíhat zimní univerziáda, české mužské ani ženské hokejové reprezentace se s takřka 100% jistotou týkat nebude. Důvodem je možnost, že by hráli proti Rusům.
1: Ale zpátky k té první zprávě. Jo. O 2 metry méně papíru na ruličce, takže smrz chlace se nevyhnula ani toaleťáku. To je brutál teda. Myslím si, že tohle je jediná inflace, kterou člověk pozná úplně na konci, ale já to úplně vidím, jo. Máš poslední čtvereček a řekneš si, aha, tak tady mohly být ještě klidně 2 metry. Maruško, Maruško, prosím tě, podej mi ten toaleťák, došel. Hele, co si dáme? Já se na to těším už od rána, co jsem to tady před šestou chystal a vidím, že to je v playlistu na půl devátou, já tohle miluju. Za mě jeden z nejlepších romantických songů, který kdy vznikl. Bonnie Tyler, rok 83, co ty na to říkáš, Jasmin?
2: No, je to romantiárna naprosto.
1: Je to romantiárna. Je to o totálním emočním zhroucení po ztrátě nebo rozpadu velké lásky, to jsem tady k tomu dokonce našel. Tak si to pojďme užít, pokud to taky máte rádi. A my se vypínáme, protože mluvit do toho piana na začátku by byla svatokrádež. Takže Jasmin, stahujeme to všechno. Mikrofony si stahujeme. Tak my se vypínáme. Aby si to užijte.

0: Single X a Mirka Miškechová. Tohle jsou hity na Hitrádiu v 8.39.
1: Máme pro vás takhle při čtvrtku krásnou zprávu. Budeme tady dlouho. Podle některých vědců se maximální délka lidského života pohybuje někde kolem 115 let.
0: Já jsem se my, jakože tady budeme dlouho.
1: Neboj to ne. 115 let a stovku každý rok překonává mnohem víc lidí. Já doufám, že se tohleto nedozví politici, protože jestli zjistí, že my budeme žít do 115, tak nám dají důchod v 90 třeba. Nicméně si říkám, že když odečteš teda od 115 svůj současný věk, tak ti vyjde to, kolik let ještě asi bude žít. Takže za mě je to 88 let.
0: To jsou počty.
1: To je,
0: to bych neřekl teda. Když o toho budeš tu svůj věk, že to bude takhle. Takhle otázka je, kdo by tady chtěl strašit takhle dlouho. Říkám si, být 115 let fit, tak to je jiný příběh. To bych bral, ale čistě teoreticky k zamyšlení, jo. Jaký by bylo, kdybychom všichni věděli, že se dožijeme přesně 120 let? Úplně všichni stejně. Že bys to měla prostě daný.
1: Ty jo, nic moc za mě. Já bych to nechtěla vědět. Nechci to vědět.
0: Takhle, ať si pro nás přijde zubatá, až bude čas.
1: No.
0: Tak, přesně tak. Hele, a zuby taky budou pořádný féteru. Krásný hostý mustek. Imagine Dragons, Sharks za chvíli, tak pojďme na to, hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Koberce Brázda.
4: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když pážíme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Poslední Lexus Business Week letošního roku přináší mimořádné nabídky na vybrané modely Lexus v Hradci Králové. SUV NX se zvýhodněním až 598 tisíc korun. Luxusní RX se slevou až 716 tisíc. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Už od 5. října v Lexus Hradec Králové.
13: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
14: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
15: Na pracevrohlíku.cz ji najdeš.
14: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
15: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na pracevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
16: V
4: neděli 4. října se běží pro dobrou věc Skinkspan běh proti rakovině. Vítěžek poputuje na onkologii v Hradci Králové. Prvních 500 registrovaných získá originální čelenku. Nezáleží, jestli běžíš nebo jdeš. Důležité je být u toho. Informace na kingspanbieh.cz.
7: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: 51, Adele, Hit Radio. Pojďme se na chvíli pobavit o Vánocích. Takhle, rozhodně nebudeme první, kdo s tím už letos otravuje, protože na pultech obchodu už se dá od září dávno potkat výbava na svátky. Tak se ptám, už jste si přáli něco? Už jsi přála něco od Ježíška?
1: Není brzo?
0: No jako je brzo, no, ale tak samozřejmě někdo schání dary samozřejmě během celého roku, že? Tak mě napadlo, jestli ty už jako nemáš nějaký nápad.
1: Nápad bych asi měla, já bych chtěla nějaký další hudební nástroj do sbírky.
0: To ukulele malý. To je taková sražená kytara, že jo? Tak...
1: ale objevila jsem nový nástroj, vy to možná budete znát, ale no, já jsem to neznala, ten název.
0: Nástroj.
1: Ne, jmenuje se to kalimba. Teďka to má právě přítel sebou pryč. Taková malinkatá věc, na kterou drnkáš, tak kalimbu třeba.
0: Takže se drnká teďka, dobře. Jo. No já do toho teda letos hodil Ježíškovi vedle, kdyby to někoho zajímalo, protože 2 týdny zpátky jsem si koupil multipack trenek a ponožek, jo? Takže
1: tak to je klasika,
0: netuším, ale já to mám, tak netuším, no. Nicméně, proč se o tom bavíme, nejstarší hračkářství na světě oznámilo vánoční trendy pro letošní rok a nejvíc top bude prý pro malé děti robot, který naráží do věcí a podivný stvoření se špičatýma ušima.
1: Tak robota, já jim pošlu ten svůj vysavač, co je teďka teda ztracený, ale jasně, ten naráží furt.
0: No, děti prý letos se chtějí podle nějakých průzkumů nedokonalý hračky, které dělají hloupý a nečekaný věci. Tak si říkám, že vlastně jako konkrétně ve vašem případě, holky, takový dárečky dostáváte už od stvoření světa, že jo? Nedokonalý hračky, který dělají hloupý a nečekaný věci. Já jsem popravdě lepší definici chlapa dlouho neslyšel. Pojďme na poslední song čtvrteční snídaně Avicii, ale Black Wake Me Up na Hit Rádiu. Hezký ráno.

0: za dnešní ráno. Doufáme, že jsme vás probrali, nicméně vy jste probrali nás. My jsme tu energii brali od vás, tak zítra vám to vrátíme, tak se stavte.
1: My jsme tady měli dneska dohromady tak jednu mozkovou buňku, takže jsme rádi, že jste to s náma zvládli.
0: To je fakt, to je fakt.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Takže zítra páteček, no bomba.
1: Je, tak od 6 do 9.
0: Těšíme se, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme od vás hlášenou nehodu u obce Stěžery, konkrétně část Hřibsko, havaroval tady autobus, na místě je policie. No a ještě pozor, za Bamberkem směrem na Hradec Králové tady probíhá údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy s kladem.
3: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
4: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Černá Hora.
8: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Komplikované ráno zažili a budou teďka zažívat vlakoví cestující v Hradci Králové. Kvůli přestavbě hlavního nádraží začaly výluky hnedka na třech tratích a vlaky nahrazují autobusy. Nejdelší omezení ve směru na Jaroměř potrvá až do 12. prosince. Ode dneška platí cenové stropy. Na paliva nejvíc to je vidět na dálnicích na čerpacích stanicích. Nafta může stát maximálně 48 korun a 72 haléřů. Benzín 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát zároveň snížil spotřební daň z nafty a cenové stropy bude až do konce října každý den přepočítávat. Ve Vysokém Mýtě hořelo večer podkroví domu. Ještě před příjezdem hasičů uteklo na ulici 39 lidí. Tři lidé se nadýchali kouře. S požárem bojovalo 6 jednotek hasičů. Nasadili i výškovou techniku. Do náhradního ubytování, které zajistilo město, hasiči autobusem převezli 36 obyvatel domů. Lvíčata pod Hradeckými Lízátky udržela těsné vedení 1-0 po brance Lukáše Maška a zajistila si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Tady je český trenér Michal Bílek.
9: Bůleže, já myslím si, že dneska to v některých fázích toho zápasu bylo vidět, jsou technicky velmi dobře vybavený. Individuální kvalita je na vysoké úrovni, obcházení jeden jednoho mají vynikající, ale myslím, že jsme tou týmovostí a myslím, že herní kvalitou, že jsme, myslím, že zasloužili vyhráli, protože jsme měli několik brankových příležitostí a myslím, že soupeře jsme do něčeho nějakého velkého nepustili.
8: Češi zakončí skupinu za týden v Portugalsku.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
8: Koukala jsem, že ochlazení přijde přesně za týden, do té doby 20 na teploměru i víc, dneska 20 až 25 stupňů, to bude maximum pro východní Čechy, taky sluníčko odpoledného, ale místy překryjí mraky a bude oblačno.
11: Zkrátka je na co se těšit, už od počasí.
8: Je to velká paráda.
7: Východní Čechy jsou Šimurdová. Šimurdová je Černá Hora. Startuje nejkrásnější dopoledne ve východočeském éteru. My jsme Hit Radio Černá Hora. A tohle je Jana Šimurdová.
1: Už netrpělivě tady držím ten prst na tom knoflíku, abych zapla mikrofon a řekla krásný čtvrtek, naši milí posluchači Hit Rádia Černá Hora. Tak jak to dneska vidíte? Jste připraveni na to, co vás všechno čeká? Možná těžko říct. My tady na Hit Rádiu Černá Hora jsme ale připraveni vám dělat další den, další dopoledne, příjemnější a začneme s muzikou. Připravená už je teď Kelly Clarkson.

0: Tak ještě, že když v éteru Hit Rádia Černá Hora hraje Dynamit, že z toho nikdo nevybuchneme, dohrál Tayo Cruz. Teď si představte, jo, kdybyste napsali knihu o vašem životě, jaký by měla asi název? Totiž dnes je 1. října a do kin jde film s názvem Pravda nebo lež. Jedná se o thriller, kde vlastně se neví, jestli napsaná kniha je skutečný nebo smyšlený příběh. No, kromě toho, že film zní napínavě a docela bych na to šla, tak mě vlastně napadla i ona myšlenka, kdybychom napsali právě tu vlastní knihu a měli tomu dát tu korunu, ten název. Schválně, pojďte být kreativní, nápaditi, ber se úplně všechno, dneska vám tady na Hitrádiu Černá Hora prostě vydáme jakýkoliv titulek. Tak jsem s tím na 601-292-464.
1: Hitrádio. Vysílej na Hitrádiu Černá Hora s Janou Šimurdovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601-292-464.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hitrádia Černá Hora 601-292-464.

0: Hora a mám tady první titulek pro knihu od posluchačky Báry a to Tisíc a jedna problémů. Tenhle název proto, že mi přijde, že jsem magnet na problémy a komplikace, jenom si sednu k počítači a už nefunguje a tak dále. Zdraví Bára. Tak Báro, moc díky. No a tuhle hodinu řešíme totiž téma, kdybyste napsali o sobě knihu, jaký by měla mít název. Na 601 292464 mi dál pište, nebo klidně udělejte i hlasovku. Já se už těším a pomusit se společně s vámi v éteru Hit Rádia Černá Hora.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.
2: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyraste na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
3: Zažijte hokejový víkend v Pardubicích. V pátek 2. října od 18 hodin se Dynamo utká s Plzní. V neděli 4. října od 18.30 přivítá pražskou Spartu. Už od 15.30 bude v neděli navíc před Enteria arénou probíhat Food Fest. Těšíme se na vás. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
5: Chytré focení, velký displej, 256 giga prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
5: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
8: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
9: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
10: Na prácevrohlíku.cz ji najdeš.
9: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
10: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na prácevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
11: Zaostřeno na region.
12: Uslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát s primátorkou Hradce Králové Pavlínou Springerovou. Ulevilo se městu po otevření zrekonstruované křižovatky Mileta. Staví město dost bytů, populace stárne. Je na to Hradec připraven. Rozhovor už teď najdete na webu Hit Rádia Černá Hora.
13: Koberce Brázda.
14: Koberce Brázda.
13: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Oktobrový čtvrtek s Hit Rádiem Černá Hora. S vámi je Jana Šimurdová a dopolední drive. Kdybyste napsali o sobě knihu, jaký by měla název? To byla otázka na vás a musím říct, že mi přišly moc pěkné názvy. Vypadá to, že by naše současní top spisovatele mohli mít i konkurenci. Píše Lenka, hezké dopoledne Jani, můj život by měl titul Metoda pokus omyl. Další, tohle jsem taky neměl v plánu. Asi nejpřesnější popis mého života, dvě děti, hypotéka a práce, kterou jsem původně vůbec dělat nechtěl. Honza. Tak mám pocit, že zatím titulované knihy osloví hodně čtenářů. Další název, který nám píšete, je Tohle radši nikomu neříkej. Poslední kapitola by byla o tom, jak jsem se ve 42 letech dozvěděla, že moje největší životní tajemství už dávno znají všichni, kromě mě, díky Katka. Tak Katko, jako na tohle se hodí pustit tohle.
1: Já už to o tobě vím, to se teď o tobě říká.
0: Takhle. Já bych řekla, že máte všichni potenciál napsat knížku, která by bavila hodně lidí a hodně z nás by se v tom našlo. Pokud se do toho někdo náhodou teda pustíte, tak držím pěsti, no a tady už je krtek a buty. Jsme Hit Rádio Černá.

0: 9 hodin, 39 minut. Díky, že ladíte Hit Rádio Černá Hora. A mám tady ještě vzkaz od Lukáše, že jeho název knihy o jeho životě by bylo Na hraně smrti a zákona. Píše Lukáš, 12 let v dopravě a stále nikdy člověk neví, co na něj kde číhá, a pak to ve vteřině může být hned jedno nebo druhé. Tak super, Luky, díky. Kdo nás sladíte až teď, tak abyste pochopili, dnešní devátou jsme totiž věnovali tématu a to, jaký název by měla mít kniha napsaná o vás. Takže ještě jednou moc díky za všechny vaše zprávy. A pokud byste chtěli třeba na film podle knižní předlohy, tak od dneška do kin přišel film s názvem Pravda nebo lež. Děti, na to ale neberte, jo. Tak, no a kdo s námi zůstanete, tak se dozvíte, jak z žraloka se stal maskot města, a samozřejmě bude taky spousty dalších hitů, které vám pošlu, a to ještě i do konce deváté. Tady na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme ji!
3: Naši novou akuvetačku.
2: Jen za 799 korun.
3: S baterií a nabíječkou v ceně.
2: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
3: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Ostravě Třebovicích za 10 milionů 985 tisíc korun, rodinný dům v Šárovcově Lhotě u Jičína za 2 miliony 990 tisíc, pozemek k bydlení v Šárovcově Lhotě za 2 miliony 990 tisíc, byt 2KK v Moravské Ostravě za 4 miliony 160 tisíc a byt 3+1 Praha Kobylisy za 9 miliónů 460 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu?
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
9: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
10: Klikni! Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
11: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
10: Když mobily?
11: Tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
14: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
13: Vážně?
14: Já mám Lelosy na sobě celý den.
13: Lelosy, too comfortable to take off.
15: Where are you? Hit Rádio Černá Hora.

Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Mám informace, že se stále šetří nehoda u obce Stěžery, konkrétně poblíž Hřibska, kde havaroval autobus. A opatrně také na dálnici D35 od Hořic směrem na Hradec Králové stojí tady porouchané nákladní vozidlo. Pravý pruh je neprůjezdný, počítejte i se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.

0: zeď. Tweet, tweet. Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800-400-500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
5: Rekutech. Peníze včas,
6: když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Nafta dnes po zavedení cenových stropů zlevnila, u některých čerpacích stanic až o 3 koruny za litr. Maximálně teď stojí 48 korun a 72 haléřů. Benzín má strop 46,14. Jeho ceny se měnily méně. Regulace potrvá do konce října a stát bude maximální ceny paliv stanovovat každý den. Pardubický advokát Pavel Jelínek si pravomocně odpiká 3,5 roku vězení za nevedení k únosu ex-partnera své dcery. Původně čelil obžalobě z návodu k vraždě. Tělo uneseného podnikatele se ale nenašlo a soud ho odsoudil za zbavení osobní svobody. Trojice únosců dostala tresty 6, 7 a 8 let. Zaparkovat v Hradci Králové není vždy jednoduchá mise. Město proto chystá změnu. Jednotný parkovací systém má řidičům hledání místa ulehčit. Máme připravený podklad k zadání systému design and build, říká primátorka Pavlína Špringerová.
9: V Hradci Králové by měly vzniknout placené zóny mimo ten stávající systém. Vlastně to bude doplňovat ISP, ale bude to řízeno městem. Bude to systém, který bude jednoznačně chránit především rezidenty. Je to o situaci, kdy vyjedete domů, nechcete kroužit kolem svého baráku, ale chcete mít vysokou pravděpodobnost, že zaparkujete. To znamená, ten systém by měl být nastaven tak, že bude chránit rezidenty, měl by být doplněn o nárůst parkovacích míst tam, kde to bude možné.
8: A my jdeme ke sportu. Po čtvrtém kole ligy basketbalistů mají 100% bilance už jen Slavia a Pardubice, které zdolali taky dosud neporažený Písek na jeho palubovce 92-82. Takhle to komentoval pardubický trenér Honza Šotnar.
10: Dneska jsme poprvé v sezóně ukázali nějakou větší basketbalovou vyspělost. Na obraný polovině jsme se nechali rozhodit nějakou šňůrou Písku, hráli jsme pořád tu naši obranu. Nám teď chyběl dneska Tůmič, což je vždycky proti Písku velký oslabení, protože tam potřebujete rozehrávače, ale tady to za ně dneska vzali ostatní kluci. Hrozně důležitý vítězství pro psychiku.
8: Slavia, která se v létě spojila s mistrovským Nymburkem, zvítězila nad Olomouckem 88-62. Bez výhry jsou stále Nováček z Plzně a překvapivě taky Brno.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
8: Jak jsme ve východních Čechách na tom? Ve Vrchlabí 15, v Letohradě máte 17 a ve Dvoře Králové nad Labem 16 stupňů. Odpoledne čekáme 20 až 25, k tomu jasnou oblohu během odpoledních hodin místy oblačno.

Zkrácený týden nám přinesl radost, že dneska už je čtvrtek. Já ale musím zmínit taky zprávu od Lukáše, který dělá kurýra. A ti, když mají svátek a třeba jeden den právě z toho týdne volno, jako tomu bylo teď, že jo, tak další dny je to prý dost náročný a po chvíli psaní jsme se dobrali k tomu, že svátky zrušit. Tímto chci teda extra pozdravit vás všechny, kterým se díky zkrácenému týdnu práce hodně nakupila, ať to ještě dneska, zítra vydržíte, no a pak se to snad už srovná. Na Hitrádiu Černá Hora teď posílám J-Lo a Pitbulla. J-Lo.

Posloucháte čtvrteční dopoledne na Hitrádiu Černá Hora. No a teď si představte, jo, kdyby třeba na Pardubicku v Seči plaval 3metrový žralok, jo, jeli byste se na něj podívat? Nebudeme teď jako řešit, jo, že by tam do pár minut, možná i vteřin plaval bříškem nahoru, jo, ale zkrátka jde o tu senzaci, že by vás to přitáhlo se podívat. Něco takového se totiž stalo v jihokorejském přístavu Busan. Žralok sem vplul, když pronásledoval kořist a nepodařilo se jim toho žraloka odtud zatím jako dostat pryč, jo. Místní starosta má ale asi nového nejoblíbenějšího mazlíčka, protože mu žralok přitáhl za krátkou chvíli více než 600 tisíc turistů, co se dorazili na toho žraloka podívat. No a tím samozřejmě město prosperuje, že jo. No, takže ze žraloka se stal maskot města a získal vlastně titul a je oblíbencem starosty. Ten dokonce prohlásil, vynoří se každých 5 až 10 minut, má hvězdné vlohy. Tak vidíte, no, jestli se o něco pořád snažíte a nikdo to nevidí, tak stačí plavat, občas se vynořit. Ne, to je blbost. Kašlete na to a pojďte radši dát s Hitrádiem Černá Hora volume nahoru.

0: hlas, který si nikdy nespletete. Anastasia na Hitrádiu Černá Hora. No a venku krásně svítí už nám několikátý den. Je to strašně hezký, strašně fajn. Ale když vám svítí do očí a osvítí vám to celý obraz a vyjedete autem, může z toho být prekérka. Tak hlavně opatrně, ať už jedete kamkoliv. No a samozřejmě budeme moc rádi, když nám dáte vědět info z vašich cest, a to na 800 110 100, anebo na náš WhatsApp 601 292 464. Díky moc, no a dvě minuty před celou dáme dopravní servis na Hit Radio Černá Hora.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Brousit, leštit, vrtat, řezat. Se stroji Flex z Top Centra jde práce od ruky. Široké portfolio akustrojů pohání moderní bateriový systém Tabless s chlazením baterií, dlouhou výdrží a maximálním výkonem. Flex, specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Nářadí Flex najdete v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze a nově také v Hradci Králové v Novákových garážích. Více na topcentrum.cz.
6: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
7: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
8: Pouze na Lexus Business Week. Nový Lexus ES přijíždí za speciální zaváděcí ceny. Elegantní design, prostorný interiér a vyspělé technologie. Full hybridní Lexus ES nyní získáte se zvýhodněním až 299 000 korun. První zákazníci navíc získají bonus 50 000 korun, 0% financování a zimní sety za polovinu. Od 5. října exkluzivně v Lexus Hradec Králové.
9: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Factorial Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
10: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
11: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
12: Rekutech. Peníze včas,
13: když se tam rád vracíš.
10: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: playlistu Hit Rádia Černá Hora dohrála teď Eliša Keys. No a otázka na vás. Kdy jste naposled byli v kině? Je to dlouho, nebo je to moc drahé, nebo nemůžete najít čas? Tohle možná všechno se změní. 4 vstupenky do kina úplně zadarmo. Bavíme se teď konkrétně o kinu Vesmír, který je v Trutnově. No a právě jsem v dnešní odpolední show Ondry a Martiny na Hit Rádiu Černá Hora budete soutěžit o 4 vstupenky na film Wirbel. Jedná se o mysteriózní drama. Mimochodem, trailer k filmu a více info najdete také na našem webu hitradiochernahora.cz. No a pozor, teď to nejzásadnější. Já vám teď za pár vteřin pustím ukázku z filmu, který znají pravděpodobně i vaše děti. A vy mi následně na náš WhatsApp 601 292 464 napíšete, o jaký film se jedná. Jste ready? Já to pouštím.
1: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
0: Takže pojďte na to, z jakého filmu to je, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp, připomínám číslo 601 292 464. No a pozor, v odpolední show, která je tady od 15. do 18. se dozvíte, kdo z vás je výherce. Ode dneška budou čtvrtky s Hit Rádiem Černá Hora, vaše oblíbené. My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: Filipa Hudiny, zdravíme do východních Čech, zítra Rádia Černá Hora. Dneska by měla být vlastně středa. Máte pocit, že to u vás práce probíhá jako ve středu? No ať už je to jakékoliv, tady na Hitrádiu Černá Hora posíláme hity 24/7, no a za malou chvilku v tom budeme pokračovat. Dáme si Alex Hebben a taky pošleme Linkin Park. No a když to půjde podle plánu, tak nic nebude impossible. Impossible, James Arthur, to je playlist čtvrtečního dopoledne, ještě před 11. na Hitrádiu Černá Hora.
1: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda.

0: plázeť. Tweet, tweet.
1: Hola, hola, Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
2: Českou ženskou fotbalovou reprezentaci čeká baráž o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Lvice se utkají 9. října od 19 hodin v Pardubicích na stadionu Arnošta Košťála se Skotskem. Povede se Lvicím poprvé v historii kvalifikovat na velký turnaj? Pojďte se podívat a povzbudit české reprezentantky přímo na stadion. Nebo je sledujte živě na ČT Sport. Vstupenky jsou k dispozici na www.fotbalenigu.cz. Partnery jsou ČSOB, Fortuna a Adidas.
3: Tak kávy Vožskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
4: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
5: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne.
6: Od pátečního odpoledne.
5: Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
7: Chceš lyže, snowboardy nebo cokoliv dalšího pro zimní sporty? Pak je tu pro tebe dvoupatrový Ski Shop Active Sport. Ski Shop Active Sport v Jaroměři směr Hradec Králové. Jdi do toho.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášenou nehodu v Pardubicích, v Hradišťské ulici na kruhovém objezdu s Trnovskou. Se tady střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením, s omezením. Jinak je to snad prozatím vše. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy s kladem.
2: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Saďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: Je tady celá novinky Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. Běžkaři, už chystejte výbavu. Královéhradecký kraj dá 3 miliony korun na úpravu běžeckých tras. Peníze pomůžou udržet stopy v Krkonoších, Orlických horách i na Kladském pomezí. Jen v Krkonoších se počítá s úpravou více než 500 kilometrů tratí. Rolby vyrazí podle sněhových podmínek od prosince do konce března. Stopy by měly být upravené v průměru dvakrát týdně. Královéhradecký kraj otevřel sportovní halu za víc než 100 milionů korun v areálu gymnázia v Nové Pace.
8: Po třech letech můžou začít využívat naše tři střední školy tady v Nové Pace. Navíc ještě to bude využívat i široká veřejnost, kluby místní, po ukončení i studenti, kteří zde bydli na gymnáziu.
7: Řekl hejtman Petr Koleta. Chystá se velké stěhování. Pavilon chirurgie v Rychnovské nemocnici čekají úpravy za zhruba 21 milionů. Dočasně tam najdou zázemí klienti domova u Byřičky z Hradce Králové. Ten totiž čeká velká rekonstrukce. Stavební práce by měly být hotové během roku 2027. Samotná oprava domova u Byřičky vyjde přibližně na 290 milionů. Po dokončení rekonstrukce se klienti vrátí zpátky do modernějšího prostředí. V Novém Městě nad Metují vzniklo nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Tři nové objekty za skoro 40 milionů korun nabídnou domov 8 klientům. Areál má bydlení, zázemí pro pracovníky i společnou zahradu. Kraj na projekt získal dotaci přes 30 milionů korun z Národního plánu obnovy. Cílem je pomoci klientům žít co nejsamostatněji a v běžném prostředí. Tak tolik novinky Královéhradeckého kraje. Tady na Hit Radio Černá Hora.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: A ještě počasí, jasno až polojasno, odpoledne nám ale bude přibývat na oblačnosti, nejvýšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách 14 až 17.

máme už tady naši poslední hodinku, 2:01, posloucháte dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora, no a v této hodince mám pro vás další výzvu o vstupenky a taky si dáme téma, kde si třeba někdo uvědomíme, jakým kravinám jsme schopni věřit. No a do toho všeho budou neustále proudit ty největší hity. Třeba teď to jsou One Direction.

0: Ladíte Hit Radio Černá Hora a to krátce po 11. Dneska bude odpolední show nabitá výhrami. Máme totiž pro vás 4 vstupenky na filmový festival Debutík, který nás čeká tento víkend v Trutnově. Co jistě ocení zúčastnění umělci je to, že vlastně festival pomáhá otvírat dveře nadaným nováčkům v té filmové branži. No a vy tady tak můžete vidět díla, kde se rodí budoucí hvězdy stříbrného plátna, také vás čeká osobní setkání s tvůrci. Spousta filmů je doprovázena besedami, diskuzemi přímo právě s režiséry, herci a dalšími filmovými osobnostmi. Pozvánku pro vás máme také od samotného zakladatele festivalu Libora Kasíka.
1: Navazujeme na festival mladých, který v Trutnově probíhal v letech 1960.

každém slově. Přibírá žníčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem mi to z vodních pár. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to přisteku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba po

je to za příběh? Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným, kdo jsem proměnil s nimi, bez mých gesta i včiny. A já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš.

jsem vzduchem, nechám rozplakat nebe po duši.

0: compañeros.
1: Vayamos, compañeros.
2: Basta.
1: Basta. Posloucháte Hit Radio Černá Hora, no a my tento víkend vyrazíme do lesa. Ovšem, nemusíte jenom chodit hledat houby. V sobotu se totiž koná Den lesů nové generace. No a nejblíž to máme Slatiňany, kousek od Pardubic. Od 10 do 4 můžete vyrazit na zhruba 2,5 kilometru dlouhou okružní trasu. Zjistíte třeba, jak dneska vypadá les, který se obnovoval po kůrovcové kalamitě. Uvidíte také lesní techniku, práci s koňmi, drony, čeká vás taky lesní pedagogika, myslivost, dřevostavby. No a nebo střelba taky ze vzduchovky, že jo. Vstupné je gratis a kdyby vám potom všem třeba vyhládlo, tak samozřejmě bude na místě i občerstvení a ochutnávka zvěřinových specialist. Takže jestli chcete v sobotu udělat něco pro les, dýchat čerstvý vzduch, chcete procházku a zároveň si trošku zkontrolovat, co všechno se v lese vlastně děje, tak bližší info najdete na webu sazimlesynovegenerace.cz. Tohle vám na Hit Radio Černá Hora doporučujeme.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
7: Zažijte hokejový víkend v Pardubicích. V pátek 2. října od 18 hodin se Dynamo utká s Plzní. V neděli 4. října od 18.30 přivítá pražskou Spartu. Už od 15.30 bude v neděli navíc před Enteria arénou probíhat Food Fest. Těšíme se na vás. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Hola, hola, Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Sir Elton John a podsta zesnulé princezně Dianě, ladíte Hit Radio Černá Hora. No a teď otázka, kterou jsem vám už položila. Jaké kravině jste kdy uvěřili? Tak, napsala mi posluchačka Iveta, že jednou uvěřila, když bude jíst hořkou čokoládu, bude hubnout. Tak kdo máte v plánu hořkou čokoládu na hubnutí, tak zázrak asi nečekejte. Každopádně je tady příběh, co aktuálně koluje na internetu. Muž své ženě uvěřil, že jejich dítě tmavé pleti je tmavé, protože v těhotenství paní pila hodně kávy. Takhle. Viděl jste někdo komedii s Jimem Carreym Já, mé druhé já a Irena? Koukněte na to, hned pochopíte spojitost s tímto příběhem. No, určitě nechci říkat a tvrdit, jak to je, teda, ale je prokázané, že z kafe tmavší pigment nemáme. Jo? Já piju denně dva turky a děti jsou jak stěna.

0: Na Hit Rádiu Černá Hora Eva Farná, která má teda svatou pravdu. Já vám teď ale říkám, že když s námi zůstanete dál, tak se dozvíte, kdo z vás vyhrajete vstupenky do Trutnovského kina Vesmír na film Wirbel. Více info k tomu máte také na našem webu hitradiochernahora.cz. No a ukázku, na kterou jste vlastně reagovali, tak všechny vaše zprávy jsou nebo budou mít k dispozici Ondra a Martina a ti vám ještě navíc rozdají 4 vstupenky na filmový festival Debutík. Takže zůstat s Rádiem Černá Hora se určitě vyplatí. No a protože je už čas, kdy se rozloučím, tak vám přeji, ať máte úspěšný čtvrtek. Děkuju za vaše milé zprávy a společně zase zítra páteční dopoledne na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
2: Boutique salon Professional Treatment.
1: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
2: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
2: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
6: Na prácevrohlíku.cz ji najdeš.
5: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
6: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na prácevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
7: V neděli 4. října se běží pro dobrou věc Skingspan běh proti rakovině. Vítěžek poputuje na onkologii v Hradci Králové. Prvních 500 registrovaných získá originální čelenku. Nezáleží, jestli běžíš nebo jdeš. Důležité je být u toho. Informace na kingspanběh.cz.
8: Zaostřeno na region.
9: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát s primátorkou Hradce Králové Pavlínou Springerovou. Ulevilo se městu po otevření zrekonstruované křižovatky Mileta, staví město dost bytů, populace stárne. Je na to Hradec připraven, rozhovor už teď najdete na webu Hitrádia Černá Hora.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, trasa Hradec Hořice D35, je tam porouchané auto v jednom pruhu, ale v pohodě projedete. Volali jste nám z Litomyšle, že jste se na průtahu pár minut zasekli, ale jinak v tuhle chvíli snad nic zásadního. Další vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy s kladem.
2: Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé sbohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů při koupi 3 kusů za 9,93 za kus a aktivuj kefír v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
5: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
6: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
4: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 5,5 tisíce korun se od dneška zvedá životní minimum. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci či nezabavitelné minimum dlužníků. Podpora na bydlení v superdávce se začíná počítat podle okresu. Umožní to novely, které vstupují v platnost ode dneška. O přízeň voličů se v komunálních volbách ucházejí tisíce kandidátů po celé zemi. Jejich počet se ale mezi jednotlivými městy výrazně liší. Doplňuje mluvčí statistiku Jan Cízlar.
12: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je pro komunální volby zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Vůbec nejvíce kandidátních listin, celkem 30, bylo zaregistrováno pro volby v obci Kateřinice na Vsetínsku.
11: V tomto případě jde o lidi, kteří kandidují sami za sebe. Každou kandidátní listinu proto tvoří pouze jeden samostatný kandidát. Žena odsouzená k trestu smrti v Tennessee přežila dvě smrtící injekce. Krista Pike, odsouzená za vraždu spáchanou v roce 1995, i po dvou dávkách zůstala naživu a skončila v nemocnici. Guvernér státu nařídil vyšetřování případu a další popravy dočasně pozastavil. Teď se podíváme k nám.
0: Ve Vysokém Mýtě hořelo večer podkroví domu. Ještě před příjezdem hasičů uteklo na ulici 39 lidí. Tři lidé se nadýchali kouře. S požárem tam bojovalo 6 jednotek hasičů. Nasadili i výškovou techniku. Do náhradního ubytování, které zajistilo město, hasiči autobusem převezli 36 obyvatel domu.
13: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Co dneska ve východních Čechách tak maximálně hrozí, tak to oblačno. Jinak čekáme polojasno a teploty nejvýš mezi 20 až 25 stupňů Celsia.

Máme tady pravé poledne, 12 hodin 2 minuty, já vám přeju dobrou chuť k obědu a zároveň vám k obědu opět budu hrát fantastický hity, které jsou trošku zaprášené, jo? Našli bychom je někde na poličce až úplně hodně, hodně vzadu, ale ve chvíli, kdy je objevíte, je to jako s vaším oblíbeným hrníčkem, tak si řeknete, je, tak to si rád do toho hrníčku ten čaj nebo to kafe dám. První srdcovku, kterou si dneska dáme, tak bude reggae jamajská skupina Inner Circle. Budete si určitě od nich pamatovat píseň, takový to a la la la la lo, lo lo li lo lo lo, ooh baby. Dáváte oči v sloup? Ano, máte hodně společného s Lucí, která je tady teď se mnou. Ale oni toho mají mnohem víc, jo? Měli toho mnohem víc, jako například tenhle hit, který se nakonec objevil také i v 90. v seriálu Policie, nebo Policisté, a taky Will Smith si tohle vzal k sobě do filmu Bad Boys. Tak zdravím všechny chlupaty, všechny policisty ve službě. Přežijte to dneska v práci. V uniformě. Tohle je pro vás.

Dnešní srdcovky, to bude taky jako zajímavý koktejl, jako kdybych na té Jamajce byl a dával jsem to dohromady po nějakém zeleném dýmu. Ale věřím, že vás to bude bavit, že si najdete určitě každý to své, protože mám tady připraveno, kromě teda reggae, tak si dáme i českou srdcovku a na to já se těším moc. Ale nebude to teď, teď si dáme ještě takovou malou lekci francouzštiny. Říkal jsem si, že zpěvačku Ingrid už jsme dlouho nehráli a Ingrid rozhodně patří mezi srdcovky. O tom žádná. Bude taky Nick Cave, na to se těším hodně, protože Nicka Cavea, tak upřímně toho jsem tady u nás na Hitrádiu neslyšel už roky, tak je na čase oprášit i tuhle starou vinylovou desku. No a bude dneska čas i na srdcovku na vaše přání, tak klidně už teď můžete začít pomalu, ale jistě přemýšlet, co byste dneska chtěli slyšet. A kdybyste nechtěli úplně čekat moc až na můj signál, můžete přeskočit v řadě a už teď psát na WhatsApp 777-937-777, co byste chtěli slyšet. No a teď tedy Ingrid na Hitrádiu. Nebo spíš měl bych říct na Hitrádiu.

0: a PJ Harvey, nádherný duet Henry Lee, další srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnes je 1. října a to je den, kdy se v srdcovkách opět podíváme tam nahoru a vzpomeneme si na českého hudebního velikána, který věřím, že sedí po boku dalších králů, jako je Elvis Presley nebo Michael Jackson. On byl, je a bude navždycky náš král. Je to dnes přesně 7 let od jeho odchodu. 7 let fanoušci pravidelně navštěvují místo jeho odpočinku na Malvazinkách. A pozor, právě dnes, u příležitosti letošního výročí, tak jeho rodina připravila pro vás, fanoušky, úplnou novinku, která má symbolicky ještě více přiblížit našeho mistra božského Káju svým fanouškům. A na hrobce se nově objevila deska s otisky jeho dlaní. Teď už jasné, že je řeč o našem milovaném mistrovi, takže zdravíme tam nahoru. Karel Gott, být stále mlád. Co víc si přál, srdcovkách na Hit Rádiu.

Malá vzpomínka na božského Káju, že to tady 7 let, co odešel do hudebního nebe. Chybí nám tady hudební gentleman, ale člověk má stejně pořád pocit, že to s námi je. Jsem měl kdysi dávno to štěstí, že jsem mohl uvádět jeho koncert. Do dneška na to nezapomenu. Tak, dáme si další srdcovku. Tentokrát to bude cover verze původního hitu od Briana Adamse. Tady je rok 1992. Rage, Run to You na Hit Radio.

0: kterou jsme si dali ve čtvrtek v poledne na Hit Radio. Rage, Run to You, a původní tedy verze byla samozřejmě od Briana Adamse. Tohle je ale velmi povedený cover, tak jsme si ho dali taky.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: No a co si dáme dál, bude to cover nebo originál, to už nechám na vás. Srdcovka na přání nás čeká. Chcete opět něco českého, nebo byste chtěli něco zahraničního, italského, španělského, německého, nechám to na vás. 777-937-777, důležité je, aby vám to dneska udělalo radost, takhle po obědě, nebo při obědě, možná posloucháte právě teď i při polední pauze, to je taky jako krásný, i toho si vážím, tak dejte vědět, co si zahrajem. Pomalýho, rychlýho, sám netuším, tak pojďte ještě jednou, 777-937-777 je WhatsApp Hit Radia.
2: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
3: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
2: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
4: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
5: Poslední Lexus Business Week letošního roku přináší mimořádné nabídky na vybrané modely Lexus v Hradci Králové. SUV NX se zvýhodněním až 598 tisíc korun. Luxusní RX se slevou až 716 tisíc. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Už od 5. října v Lexus Hradec Králové.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
10: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio a to v pravý čas, protože právě teď je čas na srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska teda jako přišel snad rekordní počet zpráv WhatsApp Hit Radio, ten je úplně jako natřískanej, nestihl jsem to pročíst úplně všechno, přiznávám se bez mučení. Moc za to děkuju, zítra to zkuste znova, zítra budou opět srdcovky na přání, zase takhle kolem půl jedný. 777-937-777, tak to je to telefonní číslo, kam máte psát. No a dneska, tak tady vybírám zprávu, nemám tady jméno. Bajo, Hanka, tak ta by si přijala píseň, která se jednak objevila tady jako v reklamě, ale zároveň je to jako hodně sexy píseň. Už jenom tady ten začátek. To je pecka. A říkám si, jo, pojďme, je čtvrtek. Je to dobře, dámy, jestli se dneska cítíte sexy. A jestli ne, měli byste, protože vám to sluší. Vypadáte skvěle. Buďte na sebe pyšní. Tak tohle je píseň pro vás.

0: na Hit Radio v srdcovkách. Je 12 hodin, 42 minut, srdcovky pro dnešek končí. Zítra opět ve 12, tady na Hit Radio samozřejmě budou. Já, Jirka Plnář, to budu s vámi. Ale to, že srdcovky dneska končí, neznamená, že bychom to zabalili. A já šel domů a vy jste přestali poslouchat Hit Radio. Ne, pokračujeme dál. Do 13. hodiny ještě Temper City, Kabáky a Budlaci, taky David Guetta. Kabáty dávám záměrně, protože ty se dneska ještě v srdcovkách na přání objevily velmi často. A jak jsem to tady pročítal, teď ještě v průběhu, tak jsem si říkal, byla by škoda, kdybych vám to dost takhle neudělal, takže Kabáty dáme. No a pokud jste teď na obědě, posloucháte nás někde ještě jako v restauraci, neutíkejte zpátky do práce. Dejte si ještě kávu. Pokud už jste, nedej bože, v práci zpátky, tak ne, že se do ní hned pustíte. Zajděte si, jestli máte kuchyňku, do kuchyňky a udělejte si kávu. A dopřejte si chvilku pohody také s kávou, protože právě dnes, 1. října, je Mezinárodní den kávy. Jo? To je něco jako Světový den lidství, míru, pohody a vůně. Tak si tenhle den užijte, máte na to právo taky. Jo? A k tomu poslouchejte Hit Radio, dáme si ty největší hity, které můžete slyšet. Za chviličku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
3: Laminátovou.
2: A vodě odolnou.
3: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
2: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Koberce Brázda.
5: Koberce Brázda.
4: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu?
8: Barvu? Je to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Zážitky.cz.
12: Českou ženskou fotbalovou reprezentaci čeká baráž o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Lvice se utkají 9. října od 19 hodin v Pardubicích na stadionu Arnošta Košťála se Skotskem. Povede se Lvicím poprvé v historii kvalifikovat na velký turnaj? Pojďte se podívat a povzbudit české reprezentantky přímo na stadion. Nebo je sledujte živě na ČT Sport. Vstupenky jsou k dispozici na www.fotbalenigu.cz. Partnery jsou ČSOB, Fortuna a Adidas.
13: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
14: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
13: Jupi!
14: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
13: Rozložte nové možnosti.
14: Když mobily,
13: tak Mironet. Klikni dvakrát.
15: V neděli 4. října se běží pro dobrou věc Skingspan běh proti rakovině. Vítěžek poputuje na onkologii v Hradci Králové. Prvních 500 registrovaných získá originální čelenku. Nezáleží, jestli běžíš nebo jdeš. Důležité je být u toho. Informace na kingspanběh.cz.
16: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava.
5: podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
11: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 12. a 13. hodinou na Hit Radio Temper City. Sedíte? No tak vstaňte a udělejte pár kroků. Měli byste začít, protože začíná výzva 10 000 kroků. Co to znamená, proč je a k čemu nás má motivovat, tak i to uslyšíte v nejnovějších zprávách s Lucí už za chviličku. Teď aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, v Hradci Králové, výpadovka na Náchod a Jičín, Koutníkova ulice, tam je nehoda. Jedním pruhem projedete, už by se to tam mělo došetřovat. Pár minut sklus naberete před Českou Skalicí, když jedete od Náchoda. No vaše dopravní info, volejte na 800 1 10 100.
2: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy s kladem.
3: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pit.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Brousit, leštit, vrtat, řezat. Se stroji Flex Stop Centra jde práce od ruky. Široké portfolio akustrojů pohání moderní bateriový systém Tabless s chlazením baterií, dlouhou výdrží a maximálním výkonem. Flex, specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Nářadí Flex najdete v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze a nově také v Hradci Králové v Novákových garážích. Více na topcentrum.cz.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
11: Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začíná výzva 10 000 kroků. Má nás motivovat k pravidelné chůzi a většímu pohybu během běžného dne. Zapojit se můžeme i bez registrace, která probíhala v září. Doplňuje koordinátorka výzvy Silva Machová.
15: Registrace probíhala celé září, ale v podstatě i v prvních dnech výzvy je možné se zapojit, přidat se k nám, vytvořit si týmy a potom pravidelně vlastně celý měsíc chodit. Není nutný 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu.
14: Volit můžeme vzdálenost podle svých možností. Důležité je svůj osobní cíl dodržovat po celý měsíc. Opozice dopoledne ve sněmovně pokračovala v opakující se kritice vlády. Vyčítala jí nesplněné předvolební sliby, překrucování faktů nebo zadlužování země. Délka třídenního jednání zatím vyplnila 22 hodin čistého času. K hlasování o nedůvěře vládě by se sněmovna mohla dostat do večera. Záložník Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let. V kvalifikačním zápase s Bulharskem si vykloubil rameno, které mu v nemocnici srovnali v narkóze. A týdny bude chybět i Slávii. Trenér Bílek už pro závěrečné utkání ve skupině v Portugalsku nikoho dalšího povolávat nebude. Teď ještě pohled k nám.
16: Školák v Přelouči se vydal po hromosvodu pro dron, který mu při létání s kamarády uletěl na jeden z domů. Ve výšce asi 4 metrů ho ale přemohl strach a nedokázal slézt. Na pomoc proto přijeli hasiči, kteří chlapce bezpečně dostali pomocí žebříku na zem a sundali taky jeho drone. Takže to všechno dobře dopadlo.
17: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
18: Je to hezky, když je hezky a bude hezky. Celý odpoledne čekáme na východě Čech polojasno až oblačno a teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
19: Hit Radio.
20: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio v jednu hodinu odpoledne, takhle chviličku po obědě. Navážu na Luci a na zprávy ještě o fotbalové reprezentaci do 21 let. Včera se totiž stal na tom zápase mezinárodní trapas. Jo? V Hradci na zápase fotbalový repre do 21 let. Tak hráli jsme proti Bulharsku, ale při hymně měli Bulhaři na LED obrazovkách maďarskou vlajku. No jo, no. Stejný barvy, jenom jinak poskládaný pruhy. Nedá se nic dělat, to se stane. Mi to trošku připomíná Babiše, ten si tenkrát vzal kravatu s ruskou trikolorou místo české trikolory. taky trošku trapas, no. Akorát teda Bulhaři se nám prý chtějí za to pomstít. Jak? To ještě neřekli, ale chtějí. Na rozdíl teda tenkrát od Ruska, to naopak Babišovi tleskalo. Tak marně se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí. Teď

Tereza Mašková a Marek Lambora. Náš příběh na Hit Radio. 13 hodin 12 minut. Řekněte mi, kde bydlíte a já vám řeknu, jak se vám tam žije. Jo? Napište na 777-937-777, jestli máte chvilku, teďko hned zprávu, město, ve kterém bydlíte. Já tady mám před sebou žebříček nejlépe hodnocených měst na žití v Česku. A pozor, na prvním místě rozhodně není Praha, Brno ani Plzeň. Jo? Koukám, že třeba moje rodná Plzeň, tak ta se propadla velmi hluboko. Není ani v top 50. Je až na 59. místě, což je teda pro mě strašný, ale na druhou stranu trošku to možná začíná odpovídat i realitě. Já jako mám to tam rád, hodně, ale občas, když jdu centrem města, tak je vidět, že bydlení je podstatně dražší než drogy. No a tak, jak je to s vaším městem? Tak tady mi teď lítají zprávy na WhatsApp Rádia 777-937-777. Vdáte se například na Trutnov. Tak, Trutnov 44. Jihlava 46. Jo? Prostějov, 72, tak to my jsme v pohodě. Co třeba tady, Kuřim, to zdravím do Kuřimy. Já měl babičku v Tišnově, tak tam já jsem jezdil každý léto. Kuřim 54. místo, dobrý. Je tam ještě ta diskotéka tenkrát, na kterou my jsme chodili. Jsem zvědavý, jestli se někdo objeví taky z té první desítky, jo. V první desítce je mimochodem třeba Zlín, je tam Olomouc, no a teď je to je hezký, Žamberk. Tak pozor, Žamberk na třetím místě. Co všechno se hodnotí? Hodnotí se toho opravdu hodně, hodnotí se celkové, jak to říct asi, celková harmonie toho, jak se vám tam jako žije, jo. Investice do dopravy, školek, bezpečnosti, je tam toho opravdu strašně moc, jo. A abych to teda nepředbíhal, tak na druhém místě Luhačovice a vítěz, je investice do dopravy, školek, bezpečnosti. Je tam to opravdu strašně moc. Jo. A abych to teda nepředbíhal, tak na druhém místě Luhačovice a vítěz je Turnov.

0: No more, I'm easy, něco, co se hodí vyloženě na dnešní podzimní pracovní dobu a nebo taky na pondělí. I'm easy. Před malou chviličkou tak jsem mluvil o nejlepších městech na žití v Česku, podle žebříčku. A přišla mi krásná zpráva, když jsme vyhlásili, že to je Turnov, nebo vyhlásili, ne my, ale odborná porota, tak přišla mi zpráva od Peti a píše, ahoj, já jsem z Turnova a mám to tady moc ráda. Je hezké, že jako malé město jsme porazili všechna velká města, ale prosím, nestěhujte se nám sem teď všichni. Nechala bych to tak, jak to je. Děkuju, Péťa. Krásný. Je teda pravda, že tohle malé 15-tisícové městečko na Liberecku, tak to by asi jako koukalo, kdyby se to tam všechno nahrnulo, ale je to super, jako máme co závidět. A je pravda, že když jsem řekl vlastně první místo, tak bych taky měl říct to poslední místo. Bylo hodnoceno celkem 206 měst a na úplně posledním, nebo já to dám tři předposledního, 204 pod Bořany, mimochodem Havířov 203, jo, 204 pod Bořany, 205 Bílina a 206 Horšovský Týn na západě Čech. Horšovský Týn, Horšáku. V Horšáku se žije úplně nejhůř. Proč? Jestli jste z Horšovského Týna, napište mi, co vás na tom městě tak strašně... Ježiš, jak to mám říct slušně? Co vám vadí? Co vám vadí? Rehab, Hozier, za chviličku tady na Hit Radio, nějaký hity pro pohodovější odpoledne. Buďte se mnou.
1: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: V neděli 4. října se běží pro dobrou věc s Kingspan běh proti rakovině. Vítěžek poputuje na onkologii v Hradci Králové. Prvních 500 registrovaných získá originální čelenku. Nezáleží, jestli běžíš nebo jdeš. Důležité je být u toho. Informace na kingspanběh.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Zažijte hokejový víkend v Pardubicích. V pátek 2. října od 18 hodin se Dynamo utká s Plzní. V neděli 4. října od 18.30 přivítá pražskou Spartu. Už od 15.30 bude v neděli navíc před Enteria arénou probíhat Foodfest. Těšíme se na vás. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
8: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne.
9: Od pátečního odpoledne.
8: Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
10: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Tak kávní božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
13: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
14: Slyšíte tuhle reklamu?
6: A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

lépe utíkalo, tak je tady třeba Lady Gaga. Dáme si teď taky duet Mária Čírová a opět Aradeček. A opět Aradeček. Hezká zkušenost teď momentálně pro mě, protože Tomáš Polák, frontman skupiny Opět Aradeček, tak nám zpíval na fotbalovém zápase proti Anglii naší hymnu českou, státní. Hezké to bylo. Dobré. Předtím proti Chorvatsku, tak to byl Daniel Žižka, který nás teď reprezentoval na Eurovizi. Ten má teda taky sameťák, jo. To musím říct, jakože sametový hlas. Nádhera. Boží. No a v rámci Ligy národů budeme hrát 12. listopadu ještě proti Španělsku doma, aktuálním mistrům světa. A já si říkám, kdo bude zpívat naší hymnu tentokrát? Vojtadek už byl, Matěj Rupert taky, tak kdo by to mohl být? Napadá vás někdo? Máte někoho teď jako hned na první dobrou, koho byste chtěli slyšet, zpívat živě státní hymnu na fotbalovém zápase? Já rychle popřemýšlím. Já vím, to by mě bavilo. To by mě bavilo moc. Eva Farna. Evičko, jestli nás teď posloucháš, anebo nás poslouchá někdo, kdo tě zná, má na tebe telefonní číslo, napište. Evi 12.11. pojď s námi na zápas proti Španělsku zpívat státní hymnu. Jo, to by bylo krásný. A my si dáme právě teď, když už jsme se o nich bavili, opět Aradeček. Vloupám se na Hit Rádiu. Tak hezký odpoledne.

0: Lady Gaga na Hit Rádiu ve 2:45. Za chviličku ještě například Jay-Z, Alicia Keys, další krásný hit, stihneme taky ještě Pink, no a v kolik? Ve dvě. Musel podívat, kolik je hodin. A ve dvě hodiny nejnovější zprávy na Hit Rádiu a máme pro vás aktuální informace ohledně červencové autonehody poslance Filipa Turka. Je tady docela zásadní zlom, protože se podle policie prý nestal trestný čin. Máme pro vás podrobnosti, uslyšíte ve zprávách. Do té doby jenom hity.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.

0: jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
1: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
2: Na pracevrohlíku.cz ji najdeš.
1: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
2: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na pracevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hola, hola, Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
8: Aktiv Sport Jaroměř má akci pro vaše malé děti. Půjčovnu dětských lyží do 100 cm, holí a bot na celou sezonu za 990 korun.
9: 990 korun.
8: Teď půjčíš, v dubnu vrátíš. Aktiv Sport Jaroměř.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Je 13 hodin 58 minut, posloucháte Hit Radio, před námi zprávy, také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na Náchodsku v Horní Radechové bouralo osobní auto s kamionem a silnice je tam uzavřená. Na trase z Jaroměře na Náchod za Českou Skalicí kvůli omezení se vytvořila 2-kilometrová kolona. V opačném směru má kilometr. Vaše dopravní info nám volejte na 801 1100.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
5: Rekutech. Peníze včas,
6: když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Není to jen fest, je to Royal Fest. Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oh, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS Ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Rádia.cz Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Denková. U superdávky se ode dneška mění některá pravidla. Ovlivnit mohou nárok na podporu nebo částku, kterou některé domácnosti dostávají. Které změny vstupují v platnost, popisuje mluvčí úřadu práce Jarka Baleková.
11: To první je, že se rozšiřuje okruh samoživitelů jako zranitelných osob. Druhá změna se týká úprav normativů nákladů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů, kde budou lépe odpovídat reálným cenám bydlení. Třetí významnou změnou je zvýšení životního minima jednotlivce ze 4860 korun na 5500 korun měsíčně.
10: Lidé, kteří už superdávku pobírají, musí během října doložit své příjmy a náklady na bydlení za červenec, srpen a září. Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka a řidiče nemocničního vozu z centra Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování sdělila policejní mluvčí, podle které policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to obou účastníků kolize. Tenista Jirka Lehečka zvládl úspěšně vstup do turnaje v Tokiu, i když byl jeho zápas prvního kola s Belgičanem Berksem rozdělen do 2 dnů. Český Davis Cupový reprezentant vyhrál 2-1 na sety a jeho příštím soupeřem bude Francouz Imbert. Teď ještě pohled k nám.
1: Tak jak nám spadly cenovky na čerpacích stanicích u nás na východě Čech? Ode dneška platí cenové stropy na paliva a nejvíc je to vidět na dálnicích u nafty. Tam může být maximální cena 48 korun a 72 haléřů. Třeba v Lázních Bohdaneč i Chrudimi klesla cena od včerejška o víc než 2 koruny. Benzín zůstal na svém.
12: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Jasno až polojasno. Takový je plán pro východní Čechy pro to dnešní odpoledne. A co se týče teplot, tak maxima 20 až 24 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, máme 2 hodiny a tak je na čase opět vytáhnout další téma, které je na tenkém ledě. Ano, je čtvrtek, dáme si nepopulární názor na Hit Radio a znovu budu chtít vědět, co vy si o to myslíte a na kterou stranu se přikloníte. Dáme One Direction a pak jdeme na to. Hezký odpoledne.

0: Story of my life, tedy příběh mého života. No, jeden takovej si dáme.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Není to teda přímo z mého života, ale možná právě přímo z vašeho. Mám tady nepopulární názor pro tento týden. A já myslím, že, jak říkám, je to tenký let a že se tam asi doma i poznáte.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Protože nám začala topná sezóna, tak mám aktuální nepopulární názor, a to, že doma opravdu nepotřebujete 23 stupňů Celsia. Že 18 stupňů úplně stačí. Všechno nad to už je prostě domácí wellness. Jestli je vám zima, tak si vemte mikinu, ponožky a hotovo. Takže nepopulární názor je, zbytečné horko je k ničemu, 18 stupňů doma naprosto v pohodě stačí. Tak, a co vy na to? Jak je to u vás doma? Hádáte se doma u termostatu, otáčíte topení, nebo naopak si říkáte, přesně těch 18 je vlastně jako naprosto v pohodě, 18 stupňů je super na spaní, 18 stupňů stačí, doma ušetříte spoustu peněz za energie a dáte ty prachy do něčeho jiného, jo, třeba koupíte ten jiný svetr a tak podobně, a nebo prostě říkáte, že 18 stupňů, že to už není obývák, ale je to sklad brambor, že nechcete doma sedět zabalený v dece a při sledování Netflixu vidět svůj vlastní dech. Jak je to u vás? Co si myslíte? Co je správně? Jaký na to máte názor? Dejte vědět. 777-937-777. Dáme dva hity a pak si dáme vaše názory. Na Hit Rádiu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: George Ezra na Hit Rádiu ve čtvrt na tři.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Dneska v nepopulárním názoru nahlas říkám to, co si myslí většina chlapů doma, ale bojí se to říct. A to není, že mají pravdu, ale že 18 stupňů doma úplně bohatě stačí. Že se nemusí jako přitápět, když teď začíná topná sezóna až na 25. Co si o to myslíte vy? 777-937-777 je číslo, kam posíláte vaše názory. A je to opravdu válka taková maličko tady, jo? Tak třeba tohle je hezká zpráva. Asi mě všichni, co poslouchají, zabijou, když teď začíná topná sezóna až na 25. Co si o to myslíte vy? 777-937-777 je číslo, kam posíláte vaše názory. A je to opravdu válka taková maličko tady, jo? Tak třeba tohle je hezká zpráva. Asi mě všichni, co poslouchají, zabijou, ale v zimě mám nejradši těch 24 až 27 stupňů.

0: 18 se dá jakž takž, 20 je akorát, víc už je zbytečný luxus. David z Brna. Ahoj, 18 stupňů může být v obýváku, pokud mám nejméně půl litru svařenýho vína. Zdravím všechny, Hanka. A tak výborně. Si vždycky umíme poradit, že jo? Hezky. Teplo je moc velký luxus, který si nemůžeme dovolit, ale ne, k televizi večer 21, asi ideálka, nějakou deku přes nohy a pohoda, co se ložnice týká, tak tam topení na minimum a na noc otevřená ventilka. Přece to nebudeme doma vytápět na 25, když před pár lety jsme si pletli svetry, jak pravila tady jedna naše politička. Teď už by nám byli k prdu, ano. 18 stupňů jsem sa tučňák, nebo co? To je nejlepší dotaz, co jsem slyšel, super. Ahoj, venku mrzne, takže topení na 18 stupňů rozhodně nestačí, to musí být alespoň na 20. Naopak, večer ale na spaní 18 dobrý. Jízí, 18 stupňů, to je přesný ideál na noc, na temperování domu, když nikdo není doma. Ale podle mě naprostý komfort a standard 21 stupňů, když je rodina v domě a netouží potom být v trenýrkách nebo naopak v mikinách. Jinak prima odpoledne, zdraví Honza. No krásný, tak jak je to u vás? Je to nepopulární názor, když říkám, že 18 stupňů bohatě stačí? A nebo na to máte jiný názor? Dejte vědět, ještě dáme dva hity a vy se můžete svobodně projevit tady na Hit Radio a říct si opravdu, co si o tom myslíte. O tom je nepopulární názor Hit Radia. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si na Hit Radio.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále čtvrtečního nepopulárního názoru, kdy nahlas říkám, že 18 stupňů doma, teplota úplně naprosto v pohodě stačí, všechno ostatní je luxus a člověku, když je zima, tak se prostě má oblíct. Co vy si o tom myslíte? Abych to takhle jako shrnul dohromady, když tady koukám na WhatsApp Rádia s číslem 777937777, tak je to prostě jasný, no. To ano, ne, je rozdělený na muže a na ženy. Asi takhle. Máme každý úplně jiné vnímání teplot a třeba tady jako to hezky shrnuje zpráva od Lukáše. Na termostatu mám nastaveno 20, termostat ještě letos nesepnul a manželka pořád chodí a nahlas říká svou myšlenku, nezatopí a nezatopí. Ale když mi je teplo, tak přece nebudu topit, ne. Ona si může stále něco oblézt, ale já už kolikrát nemám co si svlíknout. Zdraví Lukáš. No a pak je tady šalamounské vyřešení celého problému od Lucky, která píše, ano, doma má být teplo, prostě, to je jasný, ale když není, no tak jdu upéct buchtu a hned je od trouby mnohem lépe. Jasně, že teď, když je venku, je ještě fajn, ale večer už teda nic moc. Tak takhle teda asi, no, abyste předešli různým hádkám. No hele, co se budeme nalhávat, no, prostě tady to asi nevyřešíme, tady to nevyřešíme, ale nemáte zač, pokud jsem to za vás řekl nahlas. Další nepopulární názor zase za týden a pojďme to uzavřít tak, že prostě každý z nás máme trošku jiné vnímání teplot, jo? To vlastně ostatně víme i při společné sprše, jo. Zatímco moje paní říká, že je to pořád studená voda, tak já bych musel být asi v azbestu, protože já hořím. Ale to je zase na trošku jiné téma. Díky za to, že jste psali, za týden znovu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí. Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
2: Butik salon Professional Treatment.
1: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
2: Kryokůr, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
1: V jedinečných privátních prostorech, určených pouze pro vás a vašeho speciálního.
2: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9. Pouze na Lexus Business Week. Nový Lexus ES přijíždí za speciální zaváděcí ceny. Elegantní design, prostorný interiér a vyspělé technologie. Full hybridní Lexus ES nyní získáte se zvýhodněním až 299 000 korun. První zákazníci navíc získají bonus 50 000 korun, 0% financování a zimní sety za polovinu. Od 5. října exkluzivně v Lexus Hradec Králové.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespáne, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
8: Rekutech. Férový šéf. Čisté prostředí.
9: Rekutech. Peníze včas,
10: když se tam rád vracíš.
7: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
6: podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Rádio, zlepší si náladu.

Miles Smith, Stargazing, tedy pozorování hvězd. No, co hvězdy? Já mám takový pocit, že místo hvězdiček vidíme spíše všechny svatý, když tankujeme na benzínce. Taky máte poslední dobou ten pocit, že jezdíte do práce, abyste vydělali peníze, které potom utratíte za benzín, abyste mohli jezdit do práce? Začarovaný kruh, ale dobrá zpráva je samozřejmě ta, že už tady máme zastropování cen od naší vlády, takže ušetříme asi korunu teďko za litr nebo něco takového, tak to je super, ale koruna ke korunce, že jo, víte, jak se to říká, takže vlastně jako dobrý. Ale můžeme si stoprocentně stěžovat na všechno. Na druhou stranu, když se podíváte ven, venku svítí sluníčko, máme babí léto, i krásně, u toho posloucháte Hit Radio a my vám hrajeme hity pro zlepšení nálady, takže co může být lepší? A pokud máte rádi hity, které jsou už, jak já říkám, trošičku zaprášené, tak i dneska mezi 18. a 21. hodinou doporučuji, poslouchejte Hit Radio, náš speciální pořad Hit Radio Classic, kde uslyšíte nádherné věci, které také velmi často můžete slyšet v srdcovkách na Hit Radio, které budou i zítra ve 12 hodin. No a abych o tom jenom tak nemluvil, tak pojďme si dát jednu takovou malou ochutnávku z dnešního večera. Mr. Big na Hit Radio, to vám zvedne náladu.

0: Tom Trix na Hit Rádiu ve 14 hodin 42 minut. Oscarový hit z animovaného seriálu, který možná i dneska odpoledne, až děti přijdou domů ze školy nebo ze školky, ještě uvidíte opět znovu, jako každý jiný den. No jo, ale i my jako děti, tak jsme měli spoustu taky jako zábavy a taky jsme koukali na různý seriály animovaný, pokud jste vyrůstali v 90. na Supermaxu, no tak ježkovi oči, takovejch tam bylo. Zvláně pamatujete si třeba na Darju, jo, nebo co je Andy a tak podobně? Pokud ano, tak i třeba na tyhle seriály spolu zavzpomínáme zítra, protože zítra ve 12 hodin nás čekají opět srdcovky a to je chvíle, kdy se vracíme v čase a vracíme se právě do 90. let a sem tam naťukneme a nakoukneme do 80. i 70. Já jsem Jirka Telnář, budu se na vás těšit zase zítra na Hit Rádiu, přesně ve 12. Vy si užívejte dále dnešní den a to i s naší odpolední show, která tady bude od 15 hodin. No a jaký jsou?
1: Jeden veselý, já druhej smutnej, šeptám.
0: Možná takový a možná ne. Každopádně tohle je další hit, který si dáme ještě do 15. hodiny. Tak buďte zítra rádiem. Smějte se.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
5: Vyměň staré auto za nové v Direct Auto a rovných 30 tisíc na protiúčet máš jistých. Navíc bonus, když tvůj starý vůz prodáme do 30 dnů. Jen v Direct Auto, a to i v Direct Auto Olomouc. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua and Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
11: Zaostřeno na region.
12: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát s primátorkou Hradce Králové Pavlínou Springerovou. Ulevilo se městu po otevření zrekonstruované křižovatky Mileta. Staví město dost bytů, populace stárne. Je na to Hradec připraven. Rozhovor už teď najdete na webu Hitrádia Černá Hora.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
15: Zlepši si náladu.
14: Hit Rádio.
16: Druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hit Rádiu Černá Hora. Pozor na trase z Jaroměře na Trutnov u Choustníkova Hradiště se srazilo osobní auto s nákladňákem. Projíždíte tady Kyvadlově a nárazově se zdržíte v obou směrech. Na trase Litomyšl-Mohelnice na příjezdu do Koclířova bouralo osobní auto s kamionem. I tady počítejte se zdržením v kratší koloně. A ještě Lanškroun v ulici 5. Května hlásí nehodu osobního auta s motorkou. Nehodu na místě vyšetřují policisté. Vaše dopravní info volit na 800 110 100.
1: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy s kladem.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmenšit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Dusno pohádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec, prostě lepší móda.

0: Hit.cz. Hit Rádio Černá Hora.
1: 15 hodin. Krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiči, už jste byli nabrat plnou. Tankování by mělo být cenově o trošku přijatelnější. Nafta dnes po zavedení cenových stropů zlevnila. U některých čerpacích stanic až o 3 koruny za litr. Maximálně teď stojí 48 korun a 72 haléřů. Benzín má strop 46,14 a jeho ceny se měnily méně. Regulace potrvá do konce října a stát bude maximální ceny paliv stanovovat každý den. V Hradci Králové startují kvůli přestavbě nádraží výluky na třech tratích, a to směrem na Jaroměř, Týniště na Torlicí a Jičín. Nejdéle potrvá omezení do Jaroměře, a to až do 12. prosince. Ostatní výluky zatím do 20. října. Vlaky nahradí autobusy a pozor, ne u všech spojů budou navazovat přípoje. Pardubice vymění rány za světelnou show. Letošní slavnosti v Pardubicích nabídnou ohňostroj tak trošku jinak. Hlučné kulové pumy nahradí jemnější efekty, které budou tančit do rytmu hudby. Novinkou bude také velká LED světelná show s 3D efekty. To všechno 10. října. Hokejisté Sparty budou v extraligové dohrávce proti Českým Budějovicím hrát o první domácí body. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů pouze 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouhodobě nedaří. Spartě tam podlehl 12krát za sebou.
2: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Polojasno až oblačno, takhle máme ve východních Čechách a přesně se plní předpověď, protože ty nejvyšší teploty se nám dostaly mezi 20 až 25 stupňů Celsia. Je teda potřeba říct, že v noci budeme mezi 8 až 12 stupni a zítra ty denní teploty budou o trošku níž, a to mezi 17 až 22 stupni, ale zase polojasno, místy oblačno.
0: Hit Rádio Černá Hora. Hezký čtvrtek do východních Čech přeje Martina Adamu, Andra Novotný.
3: Já oblačno nevidím, to je nádherný den, co?
0: Je to nádherný, já si to užívám, kéž by to takhle bylo třeba celý říjen. Taky jste se v tom našli.
3: Listopad a prosinec.
0: Klidně, tak. Já to zvládnu bez zimy. Bez čeho to ale nezvládneme, tak to bez muziky, odpolední show.

0: si prospěvuje Ray Dalton ve čtvrtek odpoledne na Hit Rádiu Černá Hora. Já jsem dneska lil přes les a jak je teplo, tak jsem si stáhl v autě okýnka a nechci jako být nechutný nebo neslušný, ale v tomhle se to strašně smrdí houbama.
1: Tak některý já jsem konkrétně. Tak, čím to smrdí? Houby ještě docela dobrý.
0: Hele, já houby jakoby rád sbírám, strašně nerad je jim a tohle bylo tak enormní aroma, že jsem si říkal, o tom si musíme povědět.
1: Já to cítila včera mezi Výšinkou a Střítěží, jestli tam někdo teďka jedete, a to jsem neměla stažený okýnka, normálně jsem cítila houby.
0: Oni normálně volají, vente si nás.
1: No, přesně. A jako bacha, normálně už jsem našla i inzeráty, kdy lidi nabízejí sbírání hub, že prostě jestli třeba seš nemocnej, máš rýmu, nemůžeš chodit nebo něco, takže ti normálně nazbírají houby za peníze.
0: Nekecej.
1: No, teďka se objevil takový krásný inzerát právě Krkonoše Jizerky, pan Pavel, že pozbírá houby a pozor, rád také vyměňuje houby za různou vetež, gramofonové desky, obrazy, vojenské věci nebo třeba poštovní známky, hodinky, tak to všechno můžete doma normálně schrábnout a dostat za to houby.
0: Takhle, já nechci urážet pana Pavla, ale chtěl bych vidět, jak to u něj vypadá doma teda. No. Ještě takový vetešník takhle.
1: Ale košík na houby tam někde určitě bude.
0: No to určitě.
2: Odpolední show Hit Rádia Černá Hora. Když chceš slyšet srdce východních Čech, zlepši si náladu.

0: No, jedině Hit Radio Černá Hora vám dá úplně gratis cestu až do vesmíru. Konkrétně do kina Vesmír v Trutnově.
1: Je to tak, protože my dneska máme čtvrtek, to znamená, že dneska rozdáme 4 lupeny gratis někomu z vás.
0: No pojďme říct, že dneska konkrétně startujeme novou rubriku Biják, tady u nás na Hit Radio Černá Hora. A na vás je, abyste uhádli, z jakého filmu je tahle ukázka.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má zrovna já.
0: Já když jsem to chystal, dal jsem si záležet, protože tenhle ten film, ten mám moc rád. A jestli jste poznali, ozvěte se na 601-292-464, o jaký film se jedná.
1: To je WhatsApp, Hit Rádia Černá Hora.
0: Ano.
1: Tak šup, pište nám, pište.
0: A když vyhrajete, tak 4 lupeny do východočeského kina na film Virbl na tuhletu sobotu budou vaše.
3: V neděli 4. října se běží pro dobrou věc Skingspan běh proti rakovině. Vítěžek poputuje na onkologii v Hradci Králové. Prvních 500 registrovaných získá originální čelenku. Nezáleží, jestli běžíš nebo jdeš. Důležité je být u toho. Informace na kingspanběh.cz.
4: Brousit, leštit, vrtat, řezat. Se stroji Flex z Top Centra jde práce od ruky. Široké portfolio akustrojů pohání moderní bateriový systém Tabless s chlazením baterií, dlouhou výdrží a maximálním výkonem. Flex, specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Nářadí Flex najdete v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze a nově také v Hradci Králové v Novákových garážích.

0: Více na topcentrum.cz. Zažijte hokejový víkend v Pardubicích. V pátek 2. října od 18 hodin se Dynamo utká s Plzní. V neděli 4. října od 18.30 přivítá pražskou Spartu. Už od 15.30 bude v neděli navíc před Enteria arénou probíhat Food Fest. Těšíme se na vás. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
7: Na práceverohlíku.cz ji najdeš.
6: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
7: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na práceverohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: To je odpolední show na Hitrádiu Černá Hora. Fúha, 1. října. Ale my jsme dneska v krátkých rukávech a kraťasech seděli s Martinou před vysílání na kávě.
1: Ano.
0: I když byl to takový zvláštní pocit, když odbočíme, za námi seděly dvě velice hlasité ženy.
1: Ale jako sympatické, ne? Jako, že by se nám to úplně jako nelíbilo.
0: Znáte to někdy, že si jdete sednout do kavárny nebo někde do restaurace na oběd, na kávu a podobně. Vlastně se chcete bavit s tím druhým, s kým tam sedíte, ale nemůžete, protože někdo má tak strašně jako
1: pronikavý hlas.
0: Pronikavý hlas.
1: Ano.
0: Že prostě i když nechcete, tak posloucháte, o čem se baví.
1: No, takže vlastně kýváte tomu svýmu partnerovi nebo kamarádovi, ale úplně slyšíte to, co řeší vedle u toho stolu prostě. Ty dvě ženský.
0: Co jsi říkala? My jsme pak odcházeli s Martinou z té kavárny, já jsem se otáčel, dík jsem teda nespadl a Martina, no. Co děláš? Já říkám, já si vždycky ty lidi jako vizualizuju a chci vidět, jak ta paní vypadá.
1: Aha. A na tebe se taky koukla, jak vypadáš?
0: To ne. Ona to netušila asi.
1: Ona byla zabraná do svého hovoru.
0: Jdeme na další muziku, Fool's Garden. A dneska je taky, prosím vás, den kávy. Jsme to oslavili už, tak to nezapomeňte oslavit i vy.
1: No, cappuccino, lungo.
0: Espresso, macchiato.

0: rádi, když je hezké odpoledne, můžete jít do kina. Zítra během Černá Hora můžete.
1: Martino, proč jsi tak vyvalila oči? Já jsem se teďka lekla.
0: Tak to zpívají čínasky, já jsem jenom navazoval.
1: Samozřejmě.
0: A pokud chcete s Černou Horou do kina úplně gratis, tak do kina Vesmír v Trutnově můžete, když uhádnete, co je tohle za ukázku, z jakého filmu.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Já.
0: Tak z čeho to je? Víte? Já vím, že víte. Tak napište zprávu na náš WhatsApp 601-292-464 a my dneska odpoledně nadělíme čtyři kusy.
1: Čtyři kusy někomu z vás a pošleme vás do kina, do Trutnovského vesmíru na film Virbl. Dávají to v sobotu, teďka v sobotu 3.10.
0: Ano, buďte připraveni.
1: Český film.
0: Odpoledne voláme.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Sleva 20%.
5: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
4: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
9: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: Firma na zážitky
11: CZ.
14: Českou ženskou fotbalovou reprezentaci čeká baráž o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Lvice se utkají 9. října od 19 hodin v Pardubicích na stadionu Arnošta Košťála se Skotskem. Povede se Lvicím poprvé v historii kvalifikovat na velký turnaj? Pojďte se podívat a pozbudit české reprezentantky přímo na stadion. Nebo je sledujte živě na ČT Sport. Vstupenky jsou k dispozici na www.fotbalenigu.cz. Partnery jsou ČSOB, Fortuna a Adidas.
15: Klikni! Milonet, nová dvojka a Shoproku přináší
16: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
15: Když mobily?
16: Tak Milonet! Klikni dvakrát!
17: Domov u Byřičky Hradec Králové hledá nové pečovatelky, pečovatele a sestřičky. Nabízíme zajímavý plat, výhodné bonusy, vstřícné jednání a kvalifikační kurz zdarma. Informace na www.ddhk.cz a na Facebooku.
18: Hit Radio Černá Hora.

0: Rádia Černá Hora. Za chviličku 16. hodina, tak pojďme mrknout na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hit Rádiu Černá Hora víme o tom, že nehoda je na Královéhradecku. Na trase z Nového Bydžova na Hořice u Králíků se srazily dvě osobní auta. Vy tady momentálně projíždíte Kyvadlově. No a na příjezdu do Litomyšle směrem od Vysokého Mýta se vytvořila téměř 4-kilometrová kolona. Takže tady samozřejmě pevný nervy. A na trase z Jaroměře na Trutnov u Kousníkova Hradiště ještě chviličku počítejte s tím, že se bude vyšetřovat nehoda osobního auta s nákladňákem. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pipit.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
6: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
7: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
5: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
10: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. O víkendu bude komplikovanější doprava v Hradci Králové i v Pardubicích a okolí. V sobotu se ve městě Perníku jede cyklistický závod Letap. Trasa povede z centra přes Dašice, Holice, Borohrádek až do Chocně a zpátky. Silnice se budou průběžně uzavírat. A omezení čekejte v neděli v Hradci Králové, kde od Finep Arény vyběhnou tisíce běžců, a to v rámci hradeckého Olfinkár půlmaratonu a maratonu. Směr Malšovice a Malšova Lhota. Doprava už nějakou dobu stojí na staré silnici u tunelu Hřebeč na Svitavsku. Ta je zároveň objízdnou trasou, když je tunel zavřený. Lesníci chtějí pokácet až 1200 rizikových stromů. Jenže nemůžou. Ochránci přírody tvrdí, že některé údaje v posudcích nesedí. Silnice je od srpna zavřená a nikdo netuší, kdy se znovu otevře. A teď ke sportu. 7000 diváků včera sledovalo na stadionu v Hradci Králové výhru fotbalových Lvíčat 1-0 proti Bulharsku. Tým trenéra Michala Bílka se zajistil druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Kouč nešetřil chválou na publikum i stadion.
11: Stadion je tady nádherný, trasy, hraje se nám tady hrozně dobře a věřím tomu, že tady budeme rád i baráž, protože to prostředí dovedou udělat výborný a kluci tady podávají velmi dobrý výkon.
10: Jinak fotbalová reprezentace do 21 let přišla o Pavla Kačora, který si proti Bulharsku vykloubil rameno a v nemocnici mu ho museli srovnat v narkóze. Záložník Slávie bude chybět minimálně 6 týdnů a pravděpodobně nestihne ani baráž o postup na mistrovství Evropy. 7 gólů pustil za svá záda v NHL gólman Daniel Vladař. Vstup do nové sezóny se mu vůbec nepovedl. Philadelphia prohrála s Pittsburghem v pensylvánském derby 0-7. Na českého gólmana vyslal soupeř 38 střel.
12: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: Lehce jsme ve východních Čechách přelezli 20-stupňovou hranici, ale v noci zase spadneme mezi 8 až 12 stupňů. I pátek bude ve východních Čechách hlavně slunečný, jen místy čekáme oblačno, teploty o trošku níž, maxima 17 až 22 stupňů Celsia.
8: Hit Radio Černá Hora.
13: Parádní středu vám přeje Martina Adamu, Ondra Novotný, ladíte Hit Radio Černá Hora a my si užíváme krásný den, otevřený okna, čerstvý vzduch,
0: je
13: podzim.
0: Je to paráda, jak řekla Hanka, ještě to tady s námi chviličku vydrží, tak zdravíme toho španělského ptáčka El Niño někam ven, který to sem přinesl do střední Evropy. Jo, takhle by mohlo fakt být nadále.
13: Tak jo.

0: Vím, uhlím a podobně, tak už taky začaly po vesnicích.
1: Jo, už to je cítit. už se to tam jako na nebi takhle.
0: Pozor, jako... já to miluju, ale
1: jo. Je
0: jediná věc, a pojďme si odpovědět společně. Milujete taky, když jedete na podzim po vesnici a cítíte to, jak se jako topí uhlí, dřevo a tak? Víš, takový ten příjemnej, topící odér.
1: Krásný takový příklad Havlovice třeba, to je takhle s takovým dělíku, víš? Tam poznáš dobře, že se topí.
0: Čím tam topíte?
1: Tam
0: ale?
1: Jako vyjedeš dolů a seš rád, že vyjedeš zase na ten kopec nad ty Havlovice.
0: No ale to je to nepříjemný,
1: občas, teda. Zdravím je.
0: Chápu, to je to nepříjemný, ne?
1: No jasně, no.
0: Ale já myslím to příjemný, když fakt přijde ten podzim, večer, spadne teplota pod 10 stupňů a ty lidi začnou topit. A je takový jako příjemná atmosféra.
1: Zavřeš oči a slyšíš ten krv praskající dřevo.
0: No ale zpátky k tématu, to je takový to, taková ta jakoby věta, kterou jste určitě slyšeli v posledním týdnu. Tak my už topíme.
1: A co vy?

0: druhé celovečerní filmy a proto se to vlastně jmenuje debutik.
1: Když to trošku jako otočíme, úplně otočíme, jsou to takový jako malý velký vary, dá se říct?
0: No, takový hezký východočeský vary.
1: A platí to i po večerech?
0: No to se dneska poznám taky.
1: Tak jestli na debutik chcete jít úplně gratis, poslouchejte Éter Hit Rádia Černá Hora za chviličku, fakt za chviličku pro vás budeme mít exkluzivní soutěž.
2: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Off, Michal Hruza, opět Hradeček a Faktoriál Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest. Pevnost plná hudby.
6: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
7: Hledáš pořádnou jízdu na kole? Doraz do Deštného v Orlických horách. Čeká tě trail pro rodiny s dětmi i dva akčnější traily plné klopenek, rychlosti a skvělého flow. Jezdíme každý víkend už od pátečního odpoledne. Traily Deštné. Nahoru pohodlně, dolů zábava pro každého.
8: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: krásné čtvrteční odpoledne. No a my už chceme někomu z vás udělat radost a dát někomu vstupenky na krásný filmový večer, protože v Trutnovském kinu Vesmír nejenže si v sobotu dáte film Virbl, ale zároveň tenhle film, na který vás teďka chceme poslat, je také v rámci nového festivalu Debutik, který dneska startuje.
1: Tak jdeme hádat filmovou ukázku. Nejprve se teda musíme zkusit dovolat Filipovi.
2: Ano.
1: Filipe, dobrý den. Tady Hit Radio Černá Hora, odpolední show.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Filipe, vy někam frčíte, kam jedete?
2: Jedu kamionem směrem domů.
1: Nechcete, co vozíte?
2: Hovězí kůže.
0: A co je domů, co to znamená, kam?
2: Trutnov.
1: Hovězí kůže, to nejsou asi jakoby džerky, že?
2: Sušené ne, to maso. Nejsou. Ne, to nejsou.
1: Filipe, od kamionu k filmovému okénku, dobře poslouchejte.
3: Má někdo za kamera takový ptáka?
1: Tak co to je, kdo to je, kdy jste to viděl naposledy?
2: No, naposledy jsem to myslím, že viděl asi v zimě. A je to S tebou mě baví svět od Marie Poledňákové.
1: Ano, naprosto správně. 4 vstupenky do kina Vesmír na tuhletu subotu na film Virbl. Jsou, Filipe, vaše?
2: No, není možný. No,
0: je to možný a nesmíte ale nikam kamionem. Musíte tam dojít pěšky do Vesmíru.
2: Sobotu nevěstí.
0: No, a kino Vesmír znáte, už jste byl?
1: Jako správný Trutnovák.
2: Jo, znám, určitě.
0: A co je lepší, červený trpaslík nebo modrá galaxie?
2: Červený trpaslík pro nás.
0: Jasný. Tak popcorn do ruky a užijte si to v sobotu.
2: Tak super, tak moc krát děkuju.

0: X-Ambassadors na Hit Rádiu Černá Hora je 16.39. Před chvilkou jsme rozdali první čtveřici vstupenek v naší nové čtvrteční odpolední
1: soutěži.
0: Rubrice jsem chtěl říct.
1: To je něco jiného.
0: No, právě, nešlo mi to do jazyka. Chceme říct, že tohle je nová rubrika, která vás nesmírně baví. Máme obrovský desítky a desítky zpráv na našem WhatsAppu. Vy nám tam totiž píšete a chceme říci, že s touhle rubrikou se vrátíme zase příští týden ve čtvrtek. Dopoledne vám Janča Šimurdová pustí novou ukázku a vy můžete celý den psát až do odpolední show, kdy zase jednoho z vás vylosujeme, zavoláme vám přímo do éteru a další 4 kousky lupení budou vaše. Pozor, příští týden už to nebude Trutnov, bude to zase jiné kino ve východních Čechách. Jaké to se nechte překvapit.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

0: a zeď. Tweet, tweet.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Poslední Lexus Business Week letošního roku přináší mimořádné nabídky na vybrané modely Lexus v Hradci Králové. SUV NX se zvýhodněním až 598 tisíc korun. Luxusní RX se slevou až 716 tisíc. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Už od 5. října v Lexus Hradec Králové.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Chceš lyže, snowboardy nebo cokoliv dalšího pro zimní sporty? Pak je tu pro tebe dvoupatrový Ski Shop Active Sport. Ski Shop Active Sport v Jaroměři směr Hradec Králové. Jdi do toho.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor si teďka dávejte na Pardubicku mezi Podulšany a lázněmi Bohdančí bouralo osobní auto s motorkou. Projíždí se tady s omezením. No a ještě nám také hlásíte nehodu na Královéhradecku mezi Novým Městem a Kratonohy. Tady bouračka dvou osobních aut projíždí se jedním jízdním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy skladem.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hola, hola, Opočno volá. Jsme PZP Heating, úspěšný výrobce tepelných čerpadel a právě teď rozšiřujeme výrobu a hledáme nové zaměstnance do výroby a logistiky. Všechna volná pracovní místa najdete na našem webu pzpheating.cz. Nabízíme jistotu a stabilitu zavedené společnosti, která vyrábí produkty s budoucností. Přidejte se do týmu PZP Heating v Opočně i vy.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
6: Hey, I'm Lady Gaga.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: Je tady celá novinky Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. Běžkaři, už chystejte výbavu. Královéhradecký kraj dá 3 miliony korun na úpravu běžeckých tras. Peníze pomůžou udržet stopy v Krkonoších, Orlických horách i na Kladském pomezí. Jen z Krkonoších se počítá s úpravou více než 500 kilometrů tratí. Rolby vyrazí podle sněhových podmínek od prosince do konce března. Stopy by měly být upravené v průměru dvakrát týdně. Královéhradecký kraj otevřel sportovní halu za víc než 100 milionů korun v areálu gymnázia v Nové Pace.
10: Po třech letech můžou začít využívat naše tři střední školy tady v Nové Pace. Navíc ještě to bude využívat i široká veřejnost, kluby, místní. Po ukončení i studenti, kteří zde bydli na gymnáziu.
9: Řekl hejtman Petr Koleta. Chystá se velké stěhování. Pavilon chirurgie v Rychnovské nemocnici čekají úpravy za zhruba 21 milionů. Dočasně tam najdou zázemí klienti domova u Byřičky z Hradce Králové. Ten totiž čeká velká rekonstrukce. Stavební práce by měly být hotové během roku 2027. Samotná oprava domova u Byřičky vyjde přibližně na 290 milionů. Po dokončení rekonstrukce se klienti vrátí zpátky do modernějšího prostředí. V Novém Městě nad Metují vzniklo nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Tři nové objekty za skoro 40 milionů korun nabídnou domov 8 klientům. Areál má bydlení, zázemí pro pracovníky i společnou zahradu. Kraj na projekt získal dotaci přes 30 milionů korun z Národního plánu obnovy. Cílem je pomoci klientům žít co nejsamostatněji a v běžném prostředí. Tak tolik novinky Královéhradeckého kraje. Tady na Hit Radio Černá Hora.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
9: Polojasno až oblačno, takhle máme ve východních Čechách a přesně se plní předpověď, protože ty nejvyšší teploty se nám dostaly mezi 20 až 25 stupňů Celsia. Je teda potřeba říct, že v noci budeme mezi 8 až 12 stupni a zítra ty denní teploty budou o trošku níž, a to mezi 17 až 22 stupni, ale zase polojasno, místy oblačno.
12: Hit Radio Černá Hora.
13: Martina a Ondra s vámi v rámci odpolední show a za chviličku vám řekneme, kde se v Česku žije nejlépe.
14: Jo.

0: hit rádio Černá Hora. Bacha, máme tady zásadní zjištění čtvrtečního odpoledne. Víme, kde se žije nejlépe. A je to jenom kousek od východních Čech. Je to totiž Turnov. Turnov.
1: Počkej, to je kousek od Jičína.
0: To je kousek od Jičína.
1: To jsou východní Čechy ještě.
0: Hodnotí, je to taková hrana. Je to taková hrana. Pozor, jo, je to taková hrana. Kousek od Libereckého kraje už samozřejmě.
1: Dobře, Turnov jako jo.
0: Turnov, no. Otázka je, jestli se při tom výzkumu někdo nespletl, že jo? Si tam jako neprohodil trošku písmenka.
1: Já jako to nechci jako protěžovat, ale Turnov je jako dobré, jo? Takže... A dost lidí se fakt jako splete a stalo se i, že jeli do Turnova a přijeli do Trutnova. No a máme jednu známou, která vždycky radila, jak to rozpoznat, jo?
0: Jak, to jsem zvědavý.
1: Možná si to budeš pak pamatovat. Že prej, když se řekne Trutnov, tak je to takový drncavý a jsou to Krkonoše. Takže prostě...
0: Mám pocit, že to vymysleli třeba ve 3 ráno někde v hospodě tohleto.

Disturb It na Hit Radio Černá Hora, parádní čtvrteční odpoledne. Utíká to docela hezky ten týden, když vidíte venku za okny to babí léto, že? A velice příjemná zpráva je taky to, že vydrží tady to babí léto s námi minimálně i přes celý víkend. Hnedka v sobotu má být 23 školedné. Utíká to docela hezky ten týden, když vidíte venku za okny to babí léto, že? A velice příjemná zpráva je taky to, že vydrží tady to babí léto s námi minimálně i přes celý víkend. Hnedka v sobotu má být 23 stupňů. 23 stupňů, to si můžete

0: a zeď. Tweet.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
6: Hledáš práci, kam budeš chodit rád?
7: Na pracevrohlíku.cz ji najdeš.
6: V Opatovicích nad Labem otevíráme moderní sklad a hledáme spolehlivé skladníky. Dáme ti smlouvu na neurčito, nástupní mzdu 32 tisíc a k tomu příplatky. Praxi nezeš, vše tě naučí zkušený parťák.
7: Přijď na náborový den do naší haly ve středu 7. nebo 14. října vždy od 10 do 16 hodin. Víc na pracevrohlíku.cz. Těšíme se na tebe.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
11: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
12: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
10: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: éter Hit Rádia Černá Hora, díky, že jste s námi a teďka zdravíme všechny běžce a to ty, který mají hodně natrénováno, protože už tuhle tu neděli se v Hradci Králové uskuteční tradiční půlmaraton.
1: Hele, není to jenom pro ty, co mají natrénováno, ale i pro ty, co se hecnou a chtějí si to prostě dát. A počkej, takových lidí je hodně, pozor.
0: Ty mi chceš říct, že půlmaraton se dá udělat bez natrénování.
1: Měla jsem známýho, který to takhle hecnul, pak teda nechodil, si myslím asi pár dní, týdnů.
0: Doteď nechodí?
1: Ne, takhle to nedoporučuje určitě, ať máte něco naběháno, jasně.
0: Hradecký půlmaraton tuhletu neděli, pozor, běží se i přidružené závody, mimo jiné takový přidruženější závodíček i maraton. A běží se to od hradeckého fotbalového stadionu směrem do městských lesů, takže částečně přes Malšovice,

0: No a co je taky skvělý, tak prostě můžete vzít rodinku a máte fanoušky na trati.
1: A jak se říká jako mezi sebou běžci, ať to dupe? Nebo?
2: Asi jo.
1: Tak ať to dupe.
0: To jsou možná myslivci, ale nevadí.

0: na Adamu.
1: No ale už to samozřejmě překlopíme zase do klasiky. Po 18. můžeme se těšit na velký hity.
0: Doktor Alban a nebo taky Moby, a to jenom fakt vypichujeme to, čím začne dneska čtvrteční hit Radio Klasik krátce po 18. hodině.
1: Tak se mějte fajnově, čauky.
0: Čauec.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
4: Brousit, leštit, vrtat, řezat. Se stroji Flex z Top Centra jde práce od ruky. Široké portfolio akustrojů pohání moderní bateriový systém Tabless s chlazením baterií, dlouhou výdrží a maximálním výkonem. Flex, specialista na leštění a broušení od sádry až po kámen. Nářadí Flex najdete v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze a nově také v Hradci Králové v Novákových garážích. Více na topcentrum.cz.
3: Vyměň staré auto za nové v Direct Auto a rovných 30 tisíc na protiúčet máš jistých. Navíc bonus, když tvůj starý vůz prodáme do 30 dnů. Jen v Direct Auto, a to i v Direct Auto Olomouc. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio Černá Hora.

0: největší dopravní servis na východě Čech na Hit Rádiu Černá Hora. Pozorní, buďte na Pardubicku mezi Podlušany a Lázněmi Bohdaneč. Bouralo tady osobní auto s motorkou, projíždíte s omezením a taky mezi Novým Městem a Krátonohy bouračka dvou osobáků. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Právě teď v Lexus Hradec Králové. Zvýhodnění až 700 tisíc, 0% financování, sleva na zimní sety kol a vozy skladem.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: V neděli 4. října se běží pro dobrou věc. Skingspan běh proti rakovině. Vítěžek poputuje na onkologii v Hradci Králové. Prvních 500 registrovaných získá originální čelenku. Nezáleží, jestli běžíš nebo jdeš. Důležité je být u toho. Informace na kingspanbieh.cz.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 5 500 korun se ode dneška zvedá životní minimum. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci. Podpora na bydlení v superdávce se začíná počítat podle okresů. Umožní to novely, které dnes vstoupily v platnost. Zítra a v sobotu proběhne v Praze a Brně ilegální sraz tuningových aut. Na něm účastníci historicky cíleně blokovali dálnice, kradli dopravní značky a používali pyrotechniku. V terénu budou proto policisté napříč celou zemí, jejich mluvčí Violeta Canovsky.
10: V souvislosti s plánovaným ilegálním sjezdem, na který mohou do České republiky dorazit tisíce řidičů, připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony.
9: Bezpečnostní opatření počítají s nejčernějším scénářem. Opatrní by měli být všichni řidiči. Úterní útok na základní škole u slovenské Čatce má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit dívku, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka uvedené školy. Tenista Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu porazil Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase od triumfu v deblu na US Open porazila polskou tenistku Magdu Linetovou.
11: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
9: V noci většinou oblačnou, v západní polovině Čech postupně zataženo, ranní teploty 13 až 8, zítra rozdíl v teplotách i charakteru počasí. V západní polovině Čech více oblačnosti a chladněji, teploty kolem 20 a místy přeháňka. Ve zbytku území většinou polojasno, na východě jasno a teploty 20 až 24 stupňů.
12: Startuje hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti vám budeme hrát až do 21. večerní. Michal Pospíchal s vámi, hezký čtvrtek přeju.

Survivor, Burning Heart, tohle je čtvrteční Hit Radio. Jestli vám tahle věc okamžitě nahodila tak nějak chuť začít běhat po schodech a nahoře vítězně zvednout ruce, tak to není náhoda. Burning Heart vzniklo pro Rockyho 4 a Survivor tak navázali na svůj obrovský úspěch s Eye of the Tiger. Mimochodem Sylvester Stallone jim při psaní poslal scénář filmu, aby přesně věděli, jakou atmosféru má písnička mít. Takže jsme právě zvládli hudební trénink z 80. a teď úplně jiná nálada. Moby in this world. Tímhle pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Nejprve Moby in This World a potom taky jeden pořádný návrat na taneční parkety přelomu tisíciletí. Tohle bylo Precioso a Marvin Tell Me Why, jejich debutový singl z roku 1999. Pomáhal dostat italský dance do celé Evropy a dostal se třeba i do německé top desítky. Za chvilku pokračujeme dalšími hity. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Až do 21. večerní vám hrajeme výběr toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Hit Radio.
1: Té Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos jsme...
0: Tak 90. milénia. Hit Radio.
1: Té Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů.

0: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
1: Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

tohle vám hraje Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, Timbaland, One Republic, Apologize. Je zajímavé, že tahle písnička vlastně původně vznikla jako skladba skupiny One Republic, napsal jí zpěvák Ryan Tedder a teprve potom přišla Timbalandova verze, která z ní udělala celosvětový megahit. A tak jeden z těch songů, u kterých stačí pár vteřin a okamžitě jste zpátky někde kolem roku 2007. My se teď vrátíme ještě o pár let dál, rovnou do 90. Němečtí Culture Beat, které určitě znáte hlavně díky Mr. Vain, jsou tady teď na Hit Radio.

0: Jo, jo, tohle vám v hlavě bude znít ještě dlouho. Trio a da, německý minimalismus, který v roce 1982 dobil svět a podle dostupných údajů se ho prodalo kolem 13 milionů kusů, to je neuvěřitelné číslo. Písnička navíc dostala druhý život v 90. díky reklamě na jednu automobilku. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Z našeho hudebního archivu vám budeme hrát až do 21. večerní. Pro lepší náladu, užívejte.
1: Tak kávní božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
2: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny.

0: ceny energií od Fonergy.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
5: This is my church.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penalti.
1: Už nespadne, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Tak kávní božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
4: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod,

0: Növelteni energiyi at Fonerji.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, pokračujeme v tom nejlepším z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem, přeju pohodový čtvrtek.
4: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me?

dalších. Máte Hit Radio, tohle byla Lean Rhymes s hitem Can't Fight the Moonlight. Písnička, která je neodmyslitelně spojená s filmem Divoké kočky. Zajímavé je, že ji napsala Dani Warren, jedna z nejúspěšnějších autorek popových hitů vůbec. Lynn Rimes navíc naspívala ve filmu Pěvecké party hlavní postavy, takže její hlas tam slyšíte mnohem častěji, než byste možná čekali. A teď ještě o kus dál do minulosti. Kim Wilde a její verze klasiky You Keep Me Hanging On. Tohle vám nabízí hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Ladíte Hit Radio, Armand van Helden a You Don't Know Me. Tohle byl na konci 90. opravdu obrovský klubový hit a v Británii se dostal až na první místo singlového žebříčku. Mimochodem, ten výrazný základ skladby si Armand vypůjčil z 80. Dance With You od Kerry Lucas. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, brouzdáme naším hudebním archivem, vybíráme pro vás to nejlepší od 80. až po ty největší hity milénia. A rozhodně bude se poslouchat i v těch příštích hodinách, těšit se můžete třeba na Erasure Always, to vám můžu slíbit. Hezký večer.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž. Na

0: vyrábá originální čelenku. Nezáleží, jestli běžíš nebo jdeš. Důležité je být u toho. Informace na kingspanbieh.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

dnešní večer. Trávíte s Hitradiem, Glemedeiros a Nothing's Gonna Change My Love For You. Zajímavé je, že Glennovi bylo teprve 17, když se s touhle písničkou dostal na první místo britské hitparády. A ještě zajímavější, vůbec nebyl první, kdo ji naspíval. Původní verzi vydal už o pár let dřív George Benson, ale celosvětový hit z ní udělal právě Medeiros. Z romantické 80-kové klasiky se teď v hudebním speciálu Hit Radio Classic přesuneme do roku 1994. Dvě jména, Vince Clark a Andy Bell. Říká vám to něco? No, věřím, že ano. Erasure. Hrajeme od nich slibované Always.

0: the Wahoo. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffa with Wahoo, all joyful. Goodbye, load.
1: Čtvrteční hit Radio Klasik, hudební speciál plný těch největších hitů minulosti. Wablu, Pytel, možná jeden z těch názvů, o kterých si interpreta okamžitě nevybavíte, ale jakmile začne hrát, devadesátky jsou zpátky během pár vteřin. Britská elektronická formace Wablu nám dělala společnost právě teď, no a spoustu dalších skvělých interpretů, hvězdných men a fantastických singlů pro vás máme i do těch příštích minut. Spoustu toho stihneme ještě do té aktuální hodiny, ale hit Radio Klasik, to nejlepší z minulosti, vám hrajeme až do 21. večerní. Pro lepší náladu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Firma na zážitky.cz.
3: Není to jen fest, je to Royal Fest. Pevnost Josefov ožije hudbou a vy můžete být u toho. Šimon Oš, Michal Hruza, opět Hradeček a Factorial Orchestr. Přijďte s rodinou i přáteli oslavit 900 let Jaroměře. Vstupenky za pouhých 299 korun právě teď na SMS ticket. Royal Fest, pevnost plná hudby.
4: Pokračujeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Ještě 60 minut vám budeme hrát to nejlepší z našeho hudebního archivu. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Sisko a Tong Song, to jsme vám hráli na Hitrádiu. Je to jeden z těch hitů, kterých asi není potřeba dlouze vysvětlovat, o čem je. Píseň vyšla na přelomu tisíciletí a Sisko za ní pozbíral hned několik nominací na Grammy. To je to vůbec nejprestižnější hudební ocenění, které může interpret a jeho realizační tým na hudební scéně získat. A jestli jste na tom zaslechli něco povědomého z úplně jiného hudebního světa, no tak je to správně. Skladba totiž pracuje s motivem Lenoir Rigby od Beatles. Teď každopádně měníme dekádu i náladu. Glory Estefan a Miami Sound Machine, Rhythm is gonna get you. To je věc, kterou pro vás máme dál připravenou v playlistu Hitrádia.

Stray, Looking for the Summer, písnička z jeho alba Aburgy z roku 1991. Ten typický chraplavý hlas, který si s nikým jiným asi nespletete. Chris Rea hledal léto, Looking for the Summer. My pro vás hledáme ty nejlepší hity z našeho hudebního archivu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Klasika, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Rád vám to budeme i v příštích minutách. Rozhodně máme co nabídnout. Tete. Chris Rea hledal léto, Looking for the Summer. My pro vás hledáme ty nejlepší hity z našeho hudebního archivu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Klasika, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Rád vám to budeme i v příštích minutách. Rozhodně máme co nabídnout. Tak se pohodlně usaďte a příjemný poslech.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

čtvrteční hit Radio Classic, hudební speciál plný nejlepších hitů z minulosti. Gabriel Out of Reach, velký hit z roku 2001, dohrál právě teď, vznikl pro romantickou komedii Deník Bridget Jonesové a Gabriel za ní získala i nominaci na Brit Awards. Teď ovšem romantiku na chvilku odložíme a pořádně přidáme tempíčko. Stayin' Alive znáte samozřejmě díky Bee Gees a horečce Sobotní noci. Jenže v 90. ho vzali do rukou britští Entrance. Přidali rap a taneční beat a jejich verze se dostala až na druhé místo britské hitparády. Entrance, Stayin' Alive na Hit Rádiu právě teď.

One Night in Bangkok, tohle byly Muraya Heat na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. My vám hrajeme hit za hitem, jedno velké jméno za druhým a do konce hodiny tomu nebude jinak. Těšit se můžete třeba na Alice DJ, Back in My Life, taky Train, Hey Soul Sister a do třetice slíbím Ace of Base, All That She Wants, může být? Snad jo. Tak hezký poslech a hezký čtvrteční večer z Hitrádia.

tady velké grand finále hudebního speciálu Hit Radio Classic s tím dnešním datumem vydání. První říjnový den jsme vám dělali společnost a hráli to nejlepší z 80. 90. a taky výběr hitů milénia, tak doufám, že se líbilo. Zpátky budeme i v druhý říjnový den. Zase zítra úderem 18. pro vás budeme mít výběr toho nejlepšího z minulosti, toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Posloucháte Hit Radio, užívejte večer.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Staň se součástí nejlepšího éteru na východě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.